0: Je se. Pan Rozum, který, jak víme, vstoupil Ludvíkovi, když ještě byl Luděk, do hlavy, ho vidí Ludvíkovýma očima také a poznává ho. Jednou z vlastností pana Rozuma je, že umí prohrát, že nestůně falešnou pýchou. Dav kouká jak blázen. Ten vlasatý býtník najednou z větve zmizel, ve vteřince byl pryč. To už vstoupil do Luďka, totiž Ludvíka, a v jeho hlavě žádá pana Rozuma kategoricky, aby mu uvolnil místo, že bude co dělat. Vystrčí ho ven v poslední chvíli. To už Luďka přivedli ke špalku, dva pacholci ho teďka nutí na kolena a kladou mu hlavu na špalek. Kat popad obrovskou sekiru s šrokánskou čepelí, plivl do dlaní a rozmáhl se strašlivou silou, ale to už štěstí měl čas zahlédnout a hrc! Topůrko ruplo a čepel vyletěla obloukem k nebi. Letěla do ohromné výšky, jen to svištělo, jak rotovala, a teď se vracela dolů. Jakousi náhodou pan ministr vnitra neměl čas se uhnout a můžeme říci téměř s jistotou, že netrpěl. Ani neměl čas si všimnout, že jsou z něho dvě půlky. Muští zatajili dech a ženské začaly ječet. Mezitím Kat nestratil rozvahu, vytrhl náčelníkovi Byřicu veliký meč z pochvy, rozkročil se, rozmach! Jílec meče ten rozmach nevydržel, ostří se urazilo a frčelo nad hlavou Ludvíkovou rovnou do tribuny potentátů a jejich paníček. Potentáti v nebezpečí, to je záruka paniky. A paniku má štěstí rád, v panice je po něm poptávka největší. Potentáti s paničkami se rozbíhají, jednoho z nich zbytek meče připichuje ke koni zbrojnoše. Kuň se vzpíná a puzen bolestí doslova katapultuje. Katapultuje na lešení s popravčím špalkem. Lešení se propadá se špalkem, s Katem i s pacholky. I s Luďkem Ludvíkem. A v tom zmatku vlasatý mladíček se objevil vlastně odnikud. Popad Luďka Ludvíka za ruku a hups, oba dva na popravčí káru. Práskli do koní a začala honička. Kára poskakuje po dlažbě úzkými uličkami, jí v patách houf orgánu na koních a jak je ta kára rozesklá, tu z ní spadne prkno, klenice, žebřina, přesto padá kůň i s orgánem. Zacpávají uličku, další se hrnou a než se to rozmotá a vynadává, Luděk a štěstí jsou bůh ví kde. Už jedou jenom na kozlíku, který se sotva drží na přední ose káry. Všecko ostatní se rozpadlo. Pánisko štěstí se postaral, aby se to vždycky přihodilo včas. Teď je zrovna předjíždí jejich bývalé zadní kolo. Jede jak blesk a rovnou do meska, na kterém sedí velebníček. Mezek to nevydržel, velebníčka schodil a kdyby byl štěstí nestrhl koně, málem velebníčka přejeli. Štěstí se skočil z kozlíku, popad velebníčka a hups, zpátky na zbytek káry. Haha, ten se může hodit. A uhánějí dál směrem ke královskému paláci. Zatímco se toto dálo, jak říkával můj přítel Gaius Julius, v paláci krále odvíjel se děj cestou nečekanou. Princezna Zasu, jak u zamilovaných bývá, čekala na Ludvíka velice rozdychtěná. Čas se jí vlekl, minuta po minutě, a Ludvík nikde. Nejdříve jí popadla zlost, to ženské dělají rády, když se měli něco pozdí, tak na ní přišla starost. To je normální postup ženského údělu. A dala se do pláče. Z lásky, ze zklamání i ze strachu. Hlavně ze strachu o Ludvíka. V takovém stavu ji zastihl pan Rozum, který, když byl předal Ludvíka, totiž Luďka, totiž Ludvíka, do rukou vlasatého pániska štěstí, utíkal rovnou k Zasu, protože Rozum je předpokládal, že tam ho bude nejvíce zapotřebí. Tož rovnou vstoupil Zasu do hlavy. Přestala plakat a začala přemýšlet. Brekem nic nepořídím, to dá Rozum. Něco se musí dělat. A vydala se za králem bez meškání. Našla ho v knihovně. Stál nad velikým globusem a točil jim sem a točil jim tam. To dělal vždycky, když maje špatné svědomí, myslil na emigraci. Tak, tatínku, ven s tím! Král to všecko vyklopil. Jak mu řekli, že Ludvík je břichomluvec, jak mu ukázali podepsaná přiznání, zájem království, vyšší spravedlnosti, zkrátka kecmec lívanec, domyslela si Zasu. Ale rozumně neřekla nic zbytečného, než to, co bylo třeba. Abdikace, tady na pergamenu podepsaná teď, povýšení do stavu urozeného pro Ludvíka, aby sňatek byl podle ústavy, předání plných mocí Ludvíkovi a v případě, že by se mu něco mělo přihodit, jí samotné, tedy tady rovnou, na tenhle pergamen, tady tohle, tady tu pečeť, na tenhle ten zase tohle. A kdyby si snad měl mít námitky, tak promluvím z balkonu já. Promluvím, chápeš to? Lidi mě budou slyšet na vlastní uši a ode mě uslyší, že mě vyléčil Ludvík a že ty si nesplnil daný slib. No a co potom budeš dělat? Nebudu vás už zdržovat vyprávěním o tom, jak přijel Luděk, a totiž Ludvík, Ludvík do paláce. Jak se velebníček hodil pro svatební obřad, to vás přece už muselo napadnout, když mu štěstí pomáhal na kozlík, že to je kvůli happy endu. Že mladí dali království do pořádku jest na bílední. A že to trvalo celé generace? To proto, že jest přírodní zákon, podle kterého vykácený les dorůstá přibližně o 100 let déle, než trvá kácení. No a co ještě zbývá pro poučení? Snad si připomenout, že rozum a štěstí velmi zřídka se sejdou. Rozum má rád upravené cesty, ukazovatele směru, přehledné křižovatky a přehledná rozcestí. Štěstí se rádo fláká, cestou necestou. Když je unavené, usedne na cokoliv, třeba na kravinec. Za to nerozum a neštěstí, to jsou nerozluční kumpáni.
1: Rádio Jichtcimbálka, Rádio Jižní Moravy.
2: Velisiny dámy a velisiny pánové, díval jsem se častokrát na různé korporace, jak svítí prapory, a co jsem si tak zapamatoval, co mě tak nejvíc utkvělo v paměti, vám přednesu. A sice udělal jsem si sám takové jakési svěcení, nejdříve svěcení praporu skautského. Takový malý skautík přednáší.
3: Já jsem skaut, a kdo je víc, jim harvo kručí. Nemusím se učit nic, jako jiný kručí. Já jsem dítě svobody, kdo ne, aj cestová. Maminka se jmenuje paní Svobodová. Já nechodím do školy, hlavice nepálí. Lepší se to ve stromovce, potanátem válí. Kdo se nechce o kluka starat celý leto, ať ho dá do psat ke skautům a tam se o něj stará pambu a je to. Já jsem skaut, kdo je víc, bydlím stále v lese. Přede mnou se na stromě každá švestka třese. A až budu veliký, řeknu si hej hola a půjdu se v té skautici se čundrat do podola.
2: To věřím. Jako následující další korporace veteráni. Pan Škrdle, veterán. Prosím, pane Škrdle.
4: No, po dlouhém našem utrpení konečně nešla doba, kdy konečně můžeme říct, že ten rapor, který tady zde ten je na. Proto, drazé kolega, promluvíme k vám dnešním dnem řeč, jakož to je to řeč. Drahé kolegy, tady já, co? No jo, jsem vyvolený tačným úkolu, abych zde vetrené, drahé vetrené, veterány, vám ten, co, tadyhle, teda, a je to, tedy, já blahopřát tomu, že jsme konečně se zmohli na ten prápor, kterému já provládám, prápore zavlej, ucelére, zavlej. Drazí kolegy, vetrené, tak jako půl hejba odsacem, tak náš prapor bude vlát ve větru, drazí kolege, tedy, co? Počkat, hudba, počkat, no, počkat, takže jsem hotovej. Ty jsem to ztratil. Co je, počkat, prapore, svinj se, Halo, drazí kolege, jak jsem, jako já jsem vůl, tak je málo kerej. No, co je, kde je vůl, aby se nosil se přes držku. To se nepatří, pane kolego. Pozor, seskupte se cum, uhybungen. Auf, poširen, glit, hef, tek, půjdeme, kemr. Pozor, en glit, en glit, pare.
5: Poslouchejte, Manku, já mám z toho strach. Nechme toho.
6: Z čeho budeš mít strach, prosím tě? Je nesmysl, jaký pak strach, to je všechno. Můj klidný dáš mi to zložil, ale... to na má bedra, tak se o to nestane.
5: Ale podívej se, Emánku, Lidnička tě pozná.
6: Jak by mě mohla poznat? Co pak vypadal nějak divně?
5: Ale jak vypadáš divně? Vypadáš jak bufalo byl?
6: No tak to je ono, to chceme, že jo, ale... tak jaký pak strachy? Ale neboj se, nic nech to na mě, dobře, že nebudeš. Nestane se o to hádat.
5: Nezvoň.
6: Kdo to zvonil?
5: No ty.
6: No tak prosím.
7: Podivník, odpoledník.
5: Co prosím?
7: You are the butler here. Is it daddy Sluška?
5: Sluška.
7: Yes, all right. My name is Mr. Jonathan. I come from America. You understand?
5: Koho mám prosím ohlásit?
7: Yes, Mick Spiegel Pumperniki. Já jsem Strejc Jonáš. I jedu z Ameriky.
5: You understand? Strejček Jonáš.
7: Yes, all right. Mick Spiegel Pumperniki. Come on. Tady máš dolar. Jdi mě oznámit a kup si za to nějaké pozemky. Yes, all right.
5: Tak a ven.
6: Co dělal?
5: Co to žvaníš odpoledný? To je něco?
6: Vojet ne? Já jsem sám ani nevěděl, že takhle anglicky mluvím.
5: Lidnička tě pozná.
6: Poznal mě sluha? Nepoznal, tak tě Lidnička taky nepozná. Lidnička, okay. Come on, my darling, come on. That's fine, once more. A je pan.
8: No, poslouchej, ale ta podoba...
6: Vadeš podoba.
5: Podoba.
8: No, Emanovi.
6: Verzemanovi.
5: A bratránkovi, Emankovi.
6: Ano, yes, bratránkovi. A to musí být hezký člověk, Emankovi.
8: Oh, my dear.
6: Oh, yes.
8: How do you do? Have you had a good passage? Tetičko!
6: Co je? Dřez. To přesím.
5: Byl já.
6: Tak se podívej do slovníku. A moment, koment.
5: Já se fakt. Uno momento.
6: Česká, česká.
5: Pesič.
6: Ty máš telefonní seznam.
5: Pesič.
6: A já už vím, co to je pes. Pesky pesič. Yes. I have two pesič. I have a little pesič. I have a bigger
5: passage. Nice fine.
6: My passage is a honitzen. Korotvitzen Zeitz.
5: Nice fine.
8: Yes, all right. Jonas!
6: Matilda!
8: Matilda! Ich bin hier vorne.
6: Oh, yes.
8: Svester se promluvilo.
6: Yes, rovna tak jsem si tě představoval. Yes. A víš, co si dají dva Amerikáni, když se potkají?
8: Pusí.
6: No, whisky. Come on. A koňák, každý dám koňák.
8: Ale Jonas, ty piješ alkohol? Že jsi mi psal, že vůbec nepiješ?
6: No jo, že jsem psal. To víš, teď se píše a koňák se pije.
9: Sestričku, prosím tě, vypravuj nám něco o Americe.
8: Ano.
6: O Americe? Ne.
8: Ale prosím.
6: Ne, já mám Ameriky až semhle, kde pak?
8: O New Yorku.
6: Ale já radši ne, já jsem rád, že jsem o tam tať pěš. A konečně vy New York znáte, ne?
8: Ale neznáme.
6: Vy neznáte New York?
8: Ne.
6: No tak to jo. Půjdem se sednout. Když chcete o New Yorku?
7: Prosím.
6: Já sám. Jenom tolik vám musím říct o New Yorku, že New York je strašně... Tedy řekl bych zadomněný město. Je postavený roku tak nějak jako 17. 16. 6. Na podzemní dráze postavený, nahoru. Strašně vysoký domy tam, já tam sám mám dům, ten má 1400 poschodí.
8: Ale ty, to snad není možné.
6: No, on je to trošku moc. Ale 1200 má jistě.
9: No, proč?
6: Ale to je zajímavé. Americe totiž mají domy, poschodí nahoru a to sami mají dolů do země koule. Nevěřím. Já jsem ku příkladu chtěl 1400 poschodí, jak jsem tady říkal, ale město mi to nepovolilo kvůli základům. A kdyby jsme bývali kopali základy, tak bychom si dostali do Japonska.
9: Tohle.
6: No. Teď co je zajímavý, že já mám domovníka Japonce. Poněvadž on to má ze spoda blíž domů. A vy jste si uměli udělat představu jenom, jak je to vysoký takový barák, tak to vám řeknu. Upřekněnu, když já jdu vybírat činzy a jdu v lednu pro peníze, tak jsem akorát příští rok vo Vánoci doma.
8: Jonáši, co dělá Anton?
6: Který Anton Zelený?
8: Ale ne, Anton, tvůj bratranec ze San Francisca.
6: Ze San Francisca, ten takový ten oblíkaný. Já už vím, já ten. A to víš, že umřel.
8: Mrtvý? Anton?
6: No jo, ten umřel. Yes, no, měl strašlivou smrt. Měl strašnou smrt, on se utopil v mlíce. V mlíce se utopil, on měl velký kravinec. Měl teda, co měl hodně krávy a tak. A svažovali mlíko v takovým velikým kotli. On tam šel na kontrolu, klouznul spad do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jakož králov.
8: Ubohá žena.
6: Žena, no, to zaplakala hrozně. To víš, že umřela?
8: Taky?
6: No, taky umřela. Oni totiž, bratanec Anton, je zařadil prádelnu. A ona se upigliovala. Ona chudák pracovala, chtěla hodně dělat, pracovala i v noci, pigliovala takhle přes čas a strčila si ruce do válce, přišla na druhou stranu, vyšla ven jako límec a teď tam nosí jeden na krku.
1: Rádio Jih, Cymbálka.
10: Dvojí vidění. Chalupu mám na jižní stráně. Kdyby to nebylo v Krkonoších, řekl bych, že by se tam dalo pěstovat víno. Takovej tam bývá hic, když se do toho slunce opře. Na jaře u nás tím pádem sníh brzo sleze a já vyvezu z kůlny historický trakař, na kterým mám nastálo přivázanou starou matraci. Chvíli ji nechám slunit, aby se z ní vypařila vlhkost a pak se do toho pojízdního lehátka s opěralem do oblouku, který mi rovná páteř, natáhnu a nechávám si prohřát kosti. To si pak pouštím do mozku jen ty příjemné vzpomínky, jaký to bylo, když kolem řádili děti a žena volala z okna: musíte tak řvát, když se táta potřebuje vyspat. Teď už žena dlouho není a děti se dávno rozprchly a já usínám jako špalek, až mi kolikrát slunce spálí čelo na loupačku. Předloni v červnu po dlouhý šňůře, kdy jsme s kapelou měli 3 kšefty na Slovensku a 2 v Polsku, všechny samozřejmě spojený s alkoholem, jsem na chalupu dojel polomrtvej, oči vykoukaný do ruda a víčka těžký jako padací mosty. Sotva jsem zaparkoval rozpálený auto ve stínu a zotvíral okna, aby polední slunce mohlo do domu. Praštil jsem sebou na ten svůj trakař. Asi ve 4 odpoledne otevřu oči a vidím zvláštní věc. Po cestě na protější stráně jde ženská v šátku a v každý ruce nese tašku. Za ní jde jiná ženská v šátku, taky s taškama. To by nebylo nic divného. Divný bylo, že ta první se zastavila, položila tašky na zem a sundala si šátek a ta druhá to udělala taky. Ve stejné chvíli. Jak jsou baby sehraný, řekl jsem si. A oči jsem zase zavřel, jenomže pak zaslechnu traktor. Kouknu a vidím, že táhne valník s fůrou sena. A za ním úplně stejný traktor a oba traktoristi mají na hlavě slamák a teď ho jako na povel zvedli a těma slaměnýma kloboukama mi zamávali. Ergo, co to je za divadlo, říkám si a vstávám, abych si zašel do chalupy pro dalekohled, protože tohle nebylo normální. Ale jak do chalupě, zjišťuju, že mám 2. Jednu vlevo, druhou vpravo. Zatočila se mi z toho hlava. Když jsem se dopotácel k autu a viděl, že tam parkujou 2, šel jsem ke studánce a z jedný z nich jsem si nachrstal na obličeje ledovou vodu. Než jsem otevřel oči, modlil jsem se, aby to ta voda srovnala a všechno bylo zase jenom jednou, ale nebylo. Vidím, jak se na mě přes plot šklebí dva úplně stejný sousedi kalivodové, oblečený jako jednovéční dvojčata a jednohlasně se ptají, tak jak jde život, Pepo? Blbě, povídám, potřebuju do nemocnice, poněvadž tam sám nedojedu. Máte čárové vidění, pane Šajba, řekla oční doktorka Krauzová, když mě vyšetřila. A co to jako znamená, ptám se. Každé oko vám pracuje solo, obraz se nám nespojuje. Chtěl bych, aby se nám zase spojoval, povídám. To věřím, shodly se obě doktorky Krauzové, ale moc naděje v tom nebylo. Dva dny na to jsem musel sednout na autobus a jet do Prahy. Ve sportovní hale vystupovala americká lední reví. To byl takovej monster podnik, že ho doprovázely tři kapely, v mým případě šest kapel. Já hrál basketaru u Ládi bez hubky. Na zkoušku přišel chlap, otevřel kufr a z něj mi postupně dával na pultík různý noty. Myslel jsem, že mi to půjčí domů, abych se to do večera naučil, ale on řekl, že to po zkoušce sebere a večer zase rozdá, protože jinak by v tom byl bordel. Dirigent v tom cirkuse byl Maďar a nebyl se mnou spokojený. Když jsem zahrál špatně, něco na mě maďarskou angličtinou křičel. Než mi to tlumočnice přeložila, tak já se tu pasáž s jedním okem zavřeným naučil. To bylo jediné řešení. Pan dirigent říká, hlásila tlumočnice, že každý muzikant musí mít dvě oči, jedno pro noty a druhé pro dirigenta. To jsem mýval, debile, říkám si, jenže teď mám v každém dva nasraný dirigenty a dvakrát tolik not, než potřebuju. Když jsem se zasek na dalším místě, dva Maďaři s taktovkama běsnili tak, že tlumočnice řekla, to vám ani nebudu překládat. Některá ta jeho slova v češtině ani nejsou. Ale na závěr pan dirigent řekl, že se obává večerního představení s krasobruslaři, protože tam musí mít každý hudebník tři oči. Tři, vyděsil jsem se. Ano, jedno pro noty, druhé pro dirigenta a třetí pro ledovou plochu. Já jsem si během toho nadávání a překládání ty kritické místa vtisk do paměti, takže když mi sebrali noty, byl jsem si skoro jistý, že to večer zvládnu. Po zkoušce si dva Maďaři něco vážně šuškali s Láďama bez hubkama a Láďové se mě pak všetně ptali, jestli nejsem nějak rozhášenej. Večer to bude dobrý, řekl jsem. A bylo. Veškerý svoje vyhrávky jsem zvládal, až jsem se sám divil. A když byl čas, koukal jsem i na led a zjišťoval, že když si holka nasadí brusle, má automaticky delší nohy, což jim všem velice prospívá. A viděl jsem v té obrovské hale tolik dlouhonohých krasobruslařek, jako nikdo jiný. A připadalo mi taky, že se na mě ty krásný mezinárodní holky šťastně zuběj, jako by to ani nebyla ta jejich naučená profesionální křeč. Ukázalo se ale, že jsem se uklidnil až moc a pánbíček se rozhodl, že tu mou pejchu strestá. Byla to moje baskytara, která měla před závěrečnou scénou sama zahrát zpomalený zdvih GFD. A na tohle moje pam, pam, pam se měli všichni krasobruslaři, co v tom účinkovali, vyhrnout na ledovou plochu a vytvořit finální rej. To byl rej. Jelikož jsem pam, pam, pam nezahrál, ty duchapřítomnější muzikanti se rozhodli, že je třeba pokračovat a pokračovali. Ale jiní tupě vyčkávali, až to zahraju, takže pár zmatených účinkujících na ledovou plochu vyrazilo, ale jiní čekali na moje pam, pam, pam a ostatní se na ně zazadu tlačili, některý upadli a druhá vlna se skácela přes tu první, prostě ta americká lední reví skončila naprostým chaosem. Dva Maďaři se snažili rukama skrotit těch šest rozlezlých kapel a asi na mě volali slova, které v češtině neexistujou a já na nic nečekal, odpojil jsem kytaru z elektriky a prodíral jsem se k záchodům. Tam jsem se zbaběle zamk. Když jsem v kabině vyslechl všechno, co si o mě hráči při ulevování řekli a pánský záchod utich, do toho ticha se ozvaly pomalý kroky jednoho člověka. Věděl jsem, kdo to je. Když se zastavili, kapelník bez hubka řekl: Pepíku, zítra už nechoď. Po tomhle výbuchu jsem byl nějaký čas ve vzduchu, až jsem přistál tady ve Slávii a stal se ze mě kabárenský klavírista. Dá se říct, že mi to moje rozdvojené vidění nevadí. A tak už vás nebudu otravovat tím, že vidím víc věcí, než je normální, a že se pohybuju ve větší společnosti než dřív. Noty tady nepotřebuju, hraju z paměti a většinou se zavřenýma očima. Pro tohle povolání stačí mít v hlavě 40-50 kousků, který jedním hostům nevadí a druhým se líbí. Když se najde cizinec, kterýho alkohol ve spojení s hudbou rozloží natolik, že vstane, aby mi dal na piano bankovku v hodnotě svého momentálního sentimentálního štěstí, je to svátek. Jinak se musím spokojit s výdělkem úměrným mýmu výkonu. Ale přesto jsem rád, že můžu hrát zrovna tady. Ta kavárna je, jak známo, rohová a ten roh trčí nad řekou jako lodní příď a svítí oknama do noci a vy se z té lodi můžete koukat buď na Národní divadlo nebo na Hradčany a ty řeči, co v ní kdysi vedli básníci, když se ještě scházeli, ty jako by se tam někde u stropu pořád drželi a nejdou vyvětrat. A taky ten zelený obraz piják absintu mě pořád bere. Vrchní Štěpánek říkal, že je to jenom kopie a že ten původní obraz Viktora Olivy, na který se dívali opilí básníci Nezval a Seifert a jiní kumpáni, má prej ve svý sbírce Vladimír Železný, ale to mi nevadí. Ta zelená nahá holka, která se posadila pijákovi na stůl a kterou vidí jenom on, u mě taky se dávala, takže ji znám. Na rozdíl od starého do jiného pingla s plochýma nohama, co tam v druhém plánu v obrazu čeká, kdy už se host uráčí zaplatit, aby mohl jít domů a namazat si nohy francouzkou. Stalo se, že napříč lodi Slávie do sektoru, kterýmu personál říká kolečko, vešla stará bělovlasá dáma se svou mladší společnicí a usedli ke stolu 133. Pojedli nějakou drahou flambovanou věc a pak si poručili francouzský šampus a poslouchali, co hraju. To člověk pozná, který stůl ho poslouchá a který ho bere jenom jako zvukovou kulisu. A když jsem začal hrát Maurice Jarrého, ten slavný cajdák z filmu Doktor Živágo, poznal jsem, že jsem těl do živýho. Dámy si vyměnili pohledy a od té chvíle jsem byl jejich. Zadoufal jsem samo sebou, že by z toho mohla kápnout i jiná odměna než vlahý oči, který ma mě sledovali, a tak jsem si dával záležet, aby měl Živágo patřičnou dynamiku a citový podloží. Dámy zatleskali a probudili k potlesku i jiný hosty kolem sebe. Rozhodl jsem se pro melodii z francouzského filmu Muž a žena, který by mohla starší dáma pamatovat. Hudba je to spolehlivá, protože ten chlapík, ten Francis Le, tam namíchal mírně jedovatý akordy podivného smutku. A začal se mi sázet pomalu, aby měli čas se rozpustit. Byla to správná volba. Bělovlasá dáma zavrtěla úžasle hlavou, jak jsem pro boha mohl vědět, že právě tuhle melodii potřebuje. Obě ženy se dojatě jedna druhý dotkly šampuskama a i když se mohli dívat na rozsvícený Hradčany, dívali se celou dobu na mě, jako by nebyli v kavárně, ale na koncertě v Rudolfínu. Dámy znovu způsobili potlesk a pak se o něčem radili. Udělal jsem si přestávku a šel se k baru zakouřit. A v tom vidím, že mladší žena vstává a jde ke mně. Z dálky vypadala na 35, ale cestou ke mně zestárla o 10 let. Ale i tak měla něco do sebe. V ruce nesla bílou vizitku a chtěla vědět, jestli mluvím anglicky nebo německy. Řekl jsem, že anglicky mluvím a little bit a německy ein bisschen. To jí mírně pobavilo. Tady musím upozornit, že od teďka budou všechny jména nepraví. Místní názvy si většinou

mých nohách platí? Oči mu pohasly, chvíli uraženě mlčel a roloval pásek svýho županu a pak řekl: o mnoho přicházíš, Josefe, bude ti tu smutno. Když tenoři dospívali, šel jsem spát. K prvnímu hraní pro hraběnku došlo až třetí noc. Už jsem se převlíkal do pyžama, když mi zazvonil mobil. Paní hraběnka si vás přeje, Josefe, řekla Ingrid. V knihovně svítily jen malý boční světla a obě ženy už seděly u stolku pro dva, v tomhle případě pro dvě, na kterým stála karafa s červeným vínem. Otevřel jsem víko klavíru a uklonil se. Hrajte, co v Praze, řekla hraběnka s úsměvem. Byl to ten úsměv stárnoucích žen, který se týká jenom rtů a v očích se nekoná. Zatímco dokonalej nástroj plnil noční sněhem zalátej zámek extrém hudbou, jako když do studený konvice lejete horkej čaj, ucítil jsem vůni tabáku kombinovanou nějakým kořením. Můj nos chvíli pátral a pak na to káp. Dámy kouřily hřebíčkový cigárka. Při skladbě muž a žena mě napadlo, jak dlouho asi jsou už moje dvě posluchačky spolu. A jestli to kdysi nebyl příběh žena a žena. Před 10 lety třeba. O tom by se uvažovat dalo. A já o tom uvažuji ochotně jako většina chlapů, protože tyhle vztahy nám nevadí. Co nevadí? Jsme na ně zvědaví. Takový myšlenky se mi proháněly mou plešatou hlavou. Asi po půl hodině se ozval slabý potlesk 4 dlaní a já pochopil, že hudba má volno a může jít do postele. V zimě je švédský slunce nízko a dny jsou krátký, ale pro mě byly k nepřečkání. Ta nemožnost vzdálit se od zámku země dělala psa na řetězu. Celý park už jsem měl prochozený, některý stromy jsem si z dlouhý chvíle pomenoval, ne botanicky, ale tlustej bohouš, sosny z Bosny, Karle narovnej se, dubisko Jana Kolára, Jindřich Plachta a tak podobně. Pomáhalo mi, když jsem si spočítal, kolik mi každou bezpracnou hodinou nabíhá peněz, nebo kolik korun cinkne každou minutu. Sumy neuvádím, protože jsem vázaný smlouvou. Jednou jsem se zašel k Svenovi do dílny a vyrobil jsem krmítko pro ptáky. Řekl mi, že drobky od jídla nejsou pro ně dobrý, poněvadž to v zimě nemají čím zapít, a dal mi pytlík zrní. Instaloval jsem krmítko za okno, ale teprve po 2 dnech se objevila první síkora a ta to rozhlásila. Pak už mi různý ptáci drze ťukali zobákama na sklo, abych jim něco přihodil. To byl pro ukrácení dlouhý chvíle dobrý nápad. V knihovně byla jenom švédská, německá a ruská literatura. Tak jsem z nouze zkusil oprášit azbuku a četl jsem povídky Ivana Bunina. V ruštině zněly ty věty o nešťastných svedených služkách, co se zamilovali do mladého pána, ještě smutnějc, než když jsem si je řekl česky. Už dlouho jsem nebyl při čtení tak dojmutej. A do toho přišla ta výšťka na saních. Zvoní můj erární mobil a Ingrid mi tou svou sametovou němčinou a takovým zadejchaným hlasem hlásí, že koně už jsou zapřažený, abych se teple oblík a že se čeká jenom na mě. Vpředu seděl Sven a pravačkou plácal vedle sebe, že to je místo pro mě. Hraběnka se svou ošetřovatelkou se v kožichách tulili vzadu a volali na mě: Josef, na Entlich! Nedočkaví koně vyrazili jen sem dosed a aby to byl kýč jak byč, rozcinkali se rolničky. Nezapomeňte, že Sven sice řídil pár koní, ale přede mnou klusalo 2 spřeží, 4 krásné koňské zadky. Projeli jsme vesnici Andenfröken, takže jsem ji konečně viděl, potom ojíněnýma lesíkama do osady Siekröd, a když jsem se otočil, viděl jsem 4 ženský s plédama na kolenou a v čepicích z nějaký soboliny, na kterých srst ve větru obživla. Vedle hraběnky s tím jejím úsměvem značky Permanent vypadala ta 50-letá ošetřovatelka jako dychtivá studentka, která

a odhodila svý léta někam za sebe do závějí a veškerou temnou únavu kolem očí jí vzal ten mrazivej vítr. Můj bože, zavolala v jednu chvíli skoro zoufale, proč my jezdíme tak málo kdy na saních? A já se definitivně rozhodl, že Ingrid je krásná. Kdybych se psal deník, napsal bych, dnešek se teda povedl. Ale to bylo taky jediný rozražení té nesmírné nudy a tesknoty na zámku Extrém. Jestli jsem si myslel, že nemám za co utratit ten honorář, tak jsem byl na omylu. Když řidič Gustafsson vometal sníh z černého sábu, zeptal jsem se ho, jestli je ve Švédsku problém sehnat alkohol. Neřek nic a vytáhl notes a čekal na objednávku. Nadiktoval jsem mu 3 sedmičky červeného a 1 vizoura, nejlíp Chivas Regal. Ten mi dost pomohl, ale ne do vesela. Dostal mě do takový melancholický nálady, že jsem mimo pracovní úvazek sedl k pianu a začal skládat. Já, druhořadej interpret, který nikdy žádnou hudbu nesložil. Nazval jsem to Bedřichu Smetanovi se v Göteborgu stejská. A byla to taková koláž z jeho motivů. Ozývaly se tam i jeho veselý polky, jenže pomalu a v mol. Nebo ta kantáta Píseň česká. Ono stačí, když do akordů přibalíte nepatřičný tóny a seberete tomu jásavost a patos a celý vám to zhořkne. A jak jsem byl opilej, napadaly mě takový moudra, jako že je to pravdivý jako život, který je málo kdy úplně šťastný nebo nešťastný, vždycky je to směska. A koupal jsem se v té smutné, sražené kráse jako v nějaký léčivý lázni. Když jsem potom hrál pro hraběnku, tu svou skladbu jsem tam zkusmo vpašoval mezi světla ramp a varšavský koncert. Co to s ní udělá? Josefe, řekla, to, co jste teď hrál, to už nikdy nehrajte. Když mi řidič Gustafsson předával v garáži další zásobu pití, řekl, že tu pár dní nebude, protože jede na inspekci. Když jsem se ptal, co je to za inspekci, prozradil mi, že hraběnka vlastní 3 luxusní hotely, 2 ve Stockholmu a 3. v Uppsale. A občas je poctí nečekanou návštěvou. Taková přepadovka znamená, že kromě pokojů provětrá i účetnictví a proto sebou bere účetního Nilsona. A Ingrid? Ujelo mi. Erik Gustafsson se na mě udivně podíval a řekl, když jede paní, tak jede taky Ingrid. Což mě nepotěšilo. Ale znamenalo to svobodu. Když ráno odjeli, jako bych sundal z krku obojek se řetězem. Vyšláp jsem si pěkně daleko, až k lyžařskému areálu, o kterém mluvila Ingrid při výletě na saních. Jsou to 2 kopce. Menší se jmenuje Tos Jedem a je pro lyžaře začátečníky a větší, mnohem strmější, je pro pokročilé a jmenuje se Tones Jedem. Tam jsem si malým bistru dal grog a hned naproti jsem koupil malý rádio značky Blaupunkt. Vrátil jsem se z toho svého vyvenčení utahaný jako pes a říkal jsem si, dneska žádný pití, Josefe, padneš do postele a budeš spát jako zabitej. Jenže omyl. Jak jsem vrzal po chodbě, ukázalo se, že když je paní domů v luftě, mají myši na zámku pré. V jídelně bylo veselo. Byl tam Sven, dlouhoprstej tajemník Holmquist, ženský z kuchyně, můj nápadník Olof, a ještě mladý listonoš jménem Mikko Larsson. Tak jsem se tam samozřejmě zasek a řekl jsem si, že pár piv před spaním nemůže uškodit. Jenomže sotva jsem ulehl, vrátil se do sousedního pokoje Olof a nebyl sám. Nejdřív jsem myslel, že je tam s ním jen listonoš, ale pak to vypadalo, že je jich víc. Nakonec se ukázalo, že jenom 2 byli živí. A ty druhý 2 hlasy byly z pornofilmu, který se mohl jmenovat
kam se hrabe pochva, nebo tak nějak, protože si to Olof i Pošťák dost pochvalovali. Tak jsem sundal ze skříně kufr a hledal špunty do uší, který by tam někde v boční kapse měly bejt, protože jsem je na zájezdě s kapelou vozil proti chrápání trumpeťáka Píchy. Byli tam. Moje nový rádio to byla dobrá investice. Dala se na něm vyladit stanice Radiožurnál a někdy jsem chytil i ČR2. Vy byste asi hádali, že jsem poslouchal hudbu a zprávy, co se doma děje. To taky, ale nejradši jsem měl pořad Zelená vlna a Víte kudy kam, což je hlášení o dopravní situaci na dálnici D1 a hlavně v Praze. Že v Žitný a Věčný ulici se to štosuje, nebo že u Národního divadla se srazilo osobní auto s dodávkou a než přijede policie, je to na Most Legií a k Novotní lávce neprůjezdný. Díky tomu rádiu jsem u toho rázem byl a říkal jsem si, že to Vrchní Štěpánek vidí z těch velkých oken kavárny Slávie a úplně jsem Viktora slyšel, jak říká, vidíte ho vola, on odbočuje doleva, jo, a nedá přednost, asi v autoškole chyběl, když se to probíralo. A některý hosti se tomu zasmějou a Štěpánek se zatetelí, že je nejen Vrchní, ale i Bavič. A v duchu jsem s ním procházel celou naší kavárnou, kterou máme rozdělenou na sektory a ty se musí každý novej číšník nebo servírka naučit. Kolečko, vitrína, národní třída 1, 2 a 3, paluba, skleník a absint. Přitom jsem si vzpomněl na Kolaříka, toho malého pikolíka, s kterým jsme měli nacvičený číslo Skladba pro 11 prstů. Když se blížil konec, mrknul jsem na něj, kluk si obřadně vyhrnul rukáv a za pozornosti hostů ťuknul ukazovákem poslední vysoký tón, který celou skladbu korunuje, uklonil se a sklidil potlesk. Taky jsem zavolal Klárce, to je dcera. No je to dost, tati řekla. Děti se ptají, kde je děda a já to nevím. Ve Švédsku, holka, až ve Švédsku, povídám. A máš se dobře? Mám se moc dobře, puč mi někoho k uchu. A pak se ve sluchátku ozvalo, ahoj dědo, já mám tank. To mi dodalo. Chvíli jsem nemohl mluvit a malej řekl, nikdo tam není, mami. Jsem tady, kamaráde, má pásy ten tank. Má 2 a 1 se furt vyvlíká. Tak ho spravíme, až přijedu, tak ho spravíme. Když ten hovor skončil, vysmrkal jsem se a sliboval si, že až se vrátím, nebudu tak mizernej děda, jako jsem byl. A že vemu vnoučata na Petřín a ukážu jim ten obraz Švédové na Karlově mostě. Věděl jsem, že jsem stejskavec, protože jsem tím od jak živa trpěl. Na letních táborech i na vojně, ale že mě to v mým věku takhle sebere, to jsem teda netušil. Když se hraběnka s družinou vrátila z Upsaly, Ingrid, která nosila vlasy utažený a vzadu sepnutý, přišla k večeři s novinkou. Rozdělila si je do 2 culíků. Já vím, dámy, co si říkáte, že je to od určitého věku trapný, ale mně to trapný nepřišlo. Mezi dospělou tváří a nezletilým účesem došlo k tak drzýmu pnutí, že jsem to nemohl vydejchat. A do toho, když se ke mně naklonila proslánku, řekla, nebylo vám bez nás smutno, Josefe? Zvláště bez některých, utrousil jsem tiše nad talířem a ani nevím, jestli to bylo správnou angličtinou, ale asi jo, jinak by se tak krásně nezasmála. V 11 v noci mi telefonem oznámila, že paní domu dostala chuť na hudbu. A k tomu ještě dodala, že si hraběnka bohužel přeje být při poslechu sama. Řekla jste bohužel? Slyšel jste dobře. Mrzí mě, že tam nebudu, řekla. To byly sakra signály, co ke mně ta osůbka vysílala. Mně ještě víc, povídám. A zjišťuju, že ruka s mobilem se mi třese. Hraběnka Rajza Štoc Lindström už na mě čekala, a její úsměv byl asi o centimetr širší než obvykle. Oči měla tak nějak živější než dřív a bylo tu podezření, že je mírně opilá.
Na stolku měla koňak a rukou vlídně pokynula směrem k černému křídlu. Začal jsem s laďákem Rainbow a můj nos zachytil vůně hřebíčku z jejího hnědýho cigárka. Když jsem pokračoval písní Don't Cry For Me Argentina, zaslech jsem, že se mnou hraběnka zpívá, což nebejvalo. Bylo k půlnoci, když mi nalila sklenici koňaku a řekla: Josef, spiel mi das Lied vom Tod. To neznamenalo, že chce, abych ji hrala až do smrti, ale že bych chtěla tu píseň od Ennia Morriconeho, která se tak jmenuje. Napil jsem se toho skvělého koňaku Courvoisier, což my muzikanti překládáme jako děvkař, a dopřával jsem tý sladkobolný melodii, o co si říkala. D-dur, fis-dur a tu máš hámol, až se z toho Stanway se všema svýma synama třásly po celém těle. A najednou za sebou slyším vrzání parket a cítím, že je hřebíčkový kouř nějak blízko, že je těsně za mnou. A potom, když jsem dohrál, ruce hraběnky Rajzy mi spočinuly na ramenou a na temeni hlavy na svý pleši jsem ucítil krátkej polibek. Než jsem se stačil vzpamatovat, řekla rusky: Sašo, nepij. Na kolenou tě prosím, nepij. Nebudu, slíbil jsem zpytomněle. Tak, řekla hraběnka. A když jsem vstal, viděl jsem, jak po nalíčený starý tváři tečou slzy a dělají tam černý stružky od řasenky. V Uppsale si hraběnka koupila psa. Byl to maďarský ohař, takzvaný žlutej pes. Jmenoval se Ron. S tímhle krásným zvířetem, který nevědělo, jak vybít nekonečné množství psí energie, chodila Ingrid do parku a házela mu gumovej lítací talíř a, jak to tak ženský dělají, oblíkla se do hnědýho, aby byla se psem do barvy. Vypasovaný kabátek měla s narezlým kožešinovým límcem. Kdo byl Saša? Zeptal jsem se, když jsem se k ním připojil u stromu Karle Narovnej se. Alexander Kuragin, řekla. Co dělal? Hrál na klavír a pil. Pak spadl ze schodů a zabil se. Ale to už je dávno. Hraběnka s ním něco měla? Měla s ním všechno, odpověděla a hodila elegantně talíř elegantnímu ohařovi. Pak už s nikým, s žádným mužem. Když jsme míjeli sosny z Bosny, zastavil jsem se, abych řekl větu, kterou jsem měl už dlouho připravenou. Noci jsou tu dlouhé. Dny také, řekla. Ohařovi se nedařilo talíř lapnout před tím, než doplachtil na zem. Napadlo mě, že když se mu to povede, přijde Ingrid do mýho pokoje. Bylo by to velmi nebezpečné, řekla, jako by mi viděla do mozku. Pro koho? Pro oba, řekla a vypustila z prstů lítací talíř. Pes se dychtivě rozběhl, žlutýma očima sledoval jeho dráhu, ale za letu ho nepolapil. Ze schodiště zámku nás pozoroval Olof a řekl: Není to fena, pes by to chytil. Hraběnka vlastnila i malou, ale prosperující továrničku v městečku Sieksenbrüden, kam mě vzala Ingrid na exkurzi. Letopočet ve štítě hlásil, že byla založena už v roce 1860. Vonilo to tam dřevem, poněvadž se tu vyráběly švédské bedny. To tělocviční nářadí s měkkým koženým vrškem, co se dá sestavit na různou výšku a co má v každém dílu podlouhlý díry, kterýma jsem se v Sokole díval ven, když jsem se tam schoval a pozoroval, jak ostatní cvičí. Švédskou bednu vynalez hrabě Lindström a za jeho vnuka se Rajza provdala po smrti prvního muže barona Štolce. To byl zase ruskej Němec z rodiny, o který se prej píše v románu Oblomov. To všechno mi moje průvodkyně stačila vykřičet do ucha, protože v té hale kvílely pily a hoblovky a bušily kladiva. A při tom křičení byla Ingrid tak těsně u mě, jako nikdy, a já do jejího malého ucha volal další a další dotazy, abych tu blízkost prodloužil.
Takhle důvěrně jsem poznal továrnu, která zásobuje všechny tělocvičny světa. V hodinách na zámecký věži byl asi mrazem stuhlej volej, jak šli pomalu. A v tom stojatým čase jsem si vzpomněl na Karla Havlíčka Borovského. Na stanici ČR2 říkali, že to jeho vyhnanství nebylo tak strašný, jak jsme se učili ve škole. Že měl dobrý bydlení a slušný peníze, ale to já mám taky. Chtěl jsem do rozhlasu zavolat a říct, víte vy, co to bylo za trest pro toho člověka, ta dálka a to odříznutí od řeči a od domova? Místo toho jsem šel k pianu a při láhvi červenýho, který mělo korkovou pachuť, jsem začal skládat nocturno a Havlíčkovi se v Brixenu stejská. Ale když jsem si to zahrál druhý den s čistou hlavou, bylo to špatný jako to víno. Jednoho kalného odpoledne pozoruju ptáčky za oknem a dole vidím Ingrid se psem. Já úmyslně vynechávám, že jsem viděl dvě Ingrid se dvěma ohařema, protože nechci zdržovat. Pozoruju talíř, jak se nese vzduchem a říkám si, Rone, ty pse maďarská, čistokrevná, inteligentní, chyť to. A ten krásný tvor mě poslech. Rafnul ho za letu a já vidím, jak ho nese paničce a jak potom stojí na zadních a ta krásná ošetřovatelka se nechá olizovat a radostně ho muchluje. Bral jsem to jako jasný znamení a od té chvíle jsem na Ingrid čekal. Na noc jsem nezamykal dveře a každý večer jsem se myl a na krk si naplácal vodu po holení Old Spice. Zámek Ekström byl v noci zvenčí osvětlený a zasněžený stromy to světlo vraceli zpátky do mýho pokoje. V tom zlatavým šeru jsem koukal do stropu a čekal. Kdykoliv se chodbou ozvalo kvílení parket, rozbušilo se mi srdce. Ale kroky se nikdy nezastavily, vždycky moje dveře minuly a ozvalo se jich ještě 9, protože to byl Olof a jeho dveře jsou 9 kroků od mých. Třetí noc se zastavili. Od jisté doby se nezamykáš. Vždycky jsem slyšel klíč v tvém zámku a už třetí noc nic. Bral jsem to jako znamení, zašeptal Olof a přiseď si na mou železnou postel. To není žádný znamení, Olofe, to je stařecká zapomnětlivost, řekl jsem rozladěně, protože mě to namíchlo. Jsem smutný, Josefe. A to, že jsme tak blízko sebe, mi to neulehčuje. Olofe, povídám, už jsme si to jednou vysvětlili, tak nezlob. Pár vteřin seděl a koukal na mě. Potom pokejval hlavou a odešel. Jak jsem měl na něj vztek, tak mi ho bylo líto. Stalo se to pátou noc, když už jsem to skoro vzdal. Kroky byly kratší a tiší než Olofovi, to bylo jistý. Když ustali, bylo dlouho ticho. Pak se ozvalo trojí škrábnutí nehtem na dřevo. Vyskočil jsem a otevřel dveře. Vklouzla dovnitř a vyčerpaně mi přitiskla hlavu na prsa. Buší ti ještě víc než mě, řekla německým šeptem a pak propletla prsty na obou rukou s mýma a stiskla je. A tím stiskem jako by do mě pustila svou elektřinu a já zjistil, že jsem bodivej, že se nemusím bát a že jsem ve svých letech ještě dobrý vodič. Světlo zvenčí obarvilo vlasy do měděna a usadilo se jí v očích. A tady pozor, tady tu svou zrakovou potíž musím připomenout, protože se v téhle chvíli moje vada proměnila v neobyčejnou přednost. Jestli jste někdy v představách pomysleli na to, čemu se říká švédská trojka, tak tu noc jsem se stal účastníkem, protože dvě Ingrid s vlasama do culíků se milostně smilovaly nad mou samotou a dvě ošetřovatelky mi šeptaly, Šén, bude nám to osudné, Josefe, řekla potom. Ona o tom ví, zeptal jsem se. Ještě ne, dávám jí dobré prášky na spaní, zašeptala.
takže se to nedoví. Doví, řekla a s pohledem na dveře přiložila prst k puse. Parkety na chodbě 9krát zanaříkaly a pak se ozvaly panty olofových dveří. Výpověď jsme dostali hned příští den v poledne. To byla neděle. A hned v pondělí ráno nás Gustafsson odvez na nádraží Slognes. Ve vlaku řekla, vždycky, když si hrál, věděla jsem, že se nám to stane. Protože když hraješ, posíláš vzkazy a vydáváš zprávy o duši. Ale bála jsem se to udělat. Pak jsem to nechala na tom psovi. Když chytí talíř za letu, udělám to. Takhle jsem si to řekla. To víš, že už to umí? Viděl jsem to z okna, řekl jsem. V letadle jsme si před přistáním propletli prsty a Ingrid řekla, chci, abys věděl, že příčina našeho vyhazovu byla krásná. Na letišti ve Frankfurtu jsme se rozloučili. V poslední chvíli, když se schýbla pro tašku a já už se smířil s tím, že se nezeptá, řekla, kde tě najdu, Josefe, kdybych někdy jela přes Prahu? Jako minule, řekl jsem. A tak při hraní tady ve Slávii občas mrknu od piana napříč té krásné lodi do sektoru kolečko ke stolu 133. Je to pošetilý a asi marný, ale člověku se líp žije, když na něco čeká.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbálová muzika Huci, v sobotu vás čeká putová

jich cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně ze Strážnicka.
2: Koryto syrovinky ve Bzenci by se mělo po zhruba 20 letech znovu čistit. Práce jsou předběžně naplánovány na příští rok. Město o přípravě projektu jednalo s ředitelem povodí Moravy v Uherském Hradišti a uplatnilo k němu své připomínky. Rozsah zásahu ale musí odpovídat původně schválenému stavu koryta, takže větší úpravy nejsou možné.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, hlavně večer může být i jasno. K tomu 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Plán na nový přístav pro 80 lodí v Hodoníně narazil na procesní chybu. Jihomoravský krajský úřad zrušil územní rozhodnutí, protože po změně stavebního zákona měl řízení od července 2024 převzít právě kraj, což se nestalo. Rozhodnutí Hodonínského stavebního úřadu tak nemá právní účinky a umístěním přístavu se bude zabývat krajský úřad. Projekt za odhadovaných 278 milionů počítá také s parkovištěm pro 45 aut a dvěma místy pro policejní lodě.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, hlavně večer může být i jasno. K tomu 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zase vidíme měsíčku ještě dnes. Však už nesvítí vod, nebudeš, nebudeš.
1: Rádio Jih Cimbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Za zdravotní péči hrazenou z veřejného pojištění nesmí lékaři vybírat žádné další povinné poplatky. Ministerstvo zdravotnictví pravidla od letoška zpřísnilo, přesto se podle něj podobné případy v ordinacích stále objevují. Zakázané jsou například registrační poplatky, jejichž nezaplacením by lékař podmiňoval přijetí nebo další ošetření pacienta. Legální naopak mohou být platby za potvrzení nebo jiné služby, které pojišťovna nehradí.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, hlavně večer může být i jasno. K tomu 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka. Kiosko 91,8 FM.
1: Hej, hej, víno nám dej, víno.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Veselska.
2: Chardonnay z Blatnice pod svatým Antoníkem se stalo absolutním vítězem jubilejního 20. ročníku Galerie rulandských vín, která zaplnila kyjovské náměstí hrdinů. Šampionem je pozdní sběr ročníku 2025 z rodinného vinařství Bílé Karpaty. Do letošní soutěže se přihlásilo celkem 409 vín, z toho 359 z Česka a Slovenska. Poprvé v historii galerie dorazilo také 50 vzorků ze slovinské vinařské oblasti Jeruzalém.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, hlavně večer může být jasno. K tomu 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Koryto syrovinky ve Bzenci by se mělo po zhruba 20 letech znovu čistit. Práce jsou předběžně naplánovány na příští rok. Město o přípravě projektu jednalo s ředitelem Povodí Moravy v Uherském Hradišti a uplatnilo k němu své připomínky. Rozsah zásahu ale musí odpovídat původně schválenému stavu koryta, takže větší úpravy nejsou možné.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, hlavně večer může být jasno. K tomu 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: Plán na nový přístav pro 80 lodí v Hodoníně narazil na procesní chybu. Jihomoravský krajský úřad zrušil územní rozhodnutí, protože po změně stavebního zákona měl řízení od července 2024 převzít právě kraj, což se nestalo. Rozhodnutí Hodonínského stavebního úřadu tak nemá právní účinky a umístěním přístavu se bude zabývat krajský úřad. Projekt za odhadovaných 278 milionů počítá také s parkovištěm pro 45 aut a dvěma místy pro policejní lodě.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravě polojasno až skoro jasno, hlavně večer může být i jasno. K tomu 29 až 32 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Dlouho očekávaný obchvat Břeclavy by se mohl začít stavět ještě letos. Ředitelství silnic a dálnic už připravilo část území u napojení na D2. Proběhlo kácení, archeologický i pyrotechnický průzkum. Teď se čeká na pravomocné stavební povolení a na výběr stavební firmy. Nabídky mohou zájemci podávat do 16. září.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večera v noci jasno nebo skoro jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno s 26 až 29 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Řidiče v Kyjově čekají kvůli oslavám 900 let města výrazná dopravní omezení. Masarykovo náměstí se pro veškerou dopravu uzavře od čtvrtka 13. do pondělí 17. srpna. Parkoviště na náměstí a stanoviště taxi už o den dříve. Od pátku do neděle nebude možné projet ani ulicí Svatopluka Čecha a uzavírky se dotknou také částí Komenského, Svatoborské a Jungmanovy ulice. O hlavním víkendu 15. a 16. srpna neprojedou přes náměstí ani autobusy. Vozidla záchranářů, policie a hasičů mají výjimku po celou dobu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večera v noci jasno nebo skoro jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno s 26 až 29 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně ze Strážnická.
2: Bzenec řeší komplikace v dopravě kvůli stavbě okružních křižovatek v ulicích Veselská a Zahradní. Město žádá řidiče s povolením k průjezdu uzavřenými ulicemi, aby tuto možnost využívali jen v nutných případech a byli ohleduplní k místním obyvatelům. Semafory na hlavní silnici jsou podle vedení města nastaveny tak, že zdržení při průjezdu Bzencem činí jen několik minut.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večera v noci jasno nebo skoro jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno s 26 až 29 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Řidiče v Uštěnovicích čeká od pátku 14. srpna úplná uzavírka části silnice 1/55. Ředitelství silnic a dálnic opraví zhruba kilometrový úsek, kterým projedou jen záchranáři, autobusy a místní obyvatelé. Ostatní řidiči využijí objížďku po dálnici D55, a to bez poplatku mezi exitem 47 u Starého Města a Babicemi. Oprava má skončit do konce srpna.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večera v noci jasno nebo skoro jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno z 26 až 29 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Dlouho očekávaný obchvat Břeclavy by se mohl začít stavět ještě letos. Ředitelství silnic a dálnic už připravilo část území u napojení na D2. Proběhlo kácení, archeologický i pyrotechnický průzkum. Teď se čeká na pravomocné stavební povolení a na výběr stavební firmy. Nabídky mohou zájemci podávat do 16. září.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večera v noci jasno nebo skoro jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno z 26 až 29 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Su nepřítel smutností, su rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

0: Lubi, mě lubi, lubi, mě lubi, lubi, mě lubi,
1: máma rád, mě lubi. Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubi, mě lubi, lubi, mě lubi, lubi.
1: Máma rád, mě máma rád, máma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Řidiče v Kyjově čekají kvůli oslavám 900 let města výrazná dopravní omezení. Masarykovo náměstí se pro veškerou dopravu uzavře od čtvrtka 13. do pondělí 17. srpna. Parkoviště na náměstí a stanoviště taxi už o den dříve. Od pátku do neděle nebude možné projet ani ulicí Svatopluka Čecha a uzavírky se dotknou také částí Komenského, Svatoborské a Jungmanovy ulice. O hlavním víkendu 15. a 16. srpna neprojedou přes náměstí ani autobusy. Vozidla záchranářů, policie a hasičů mají výjimku po celou dobu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večera v noci jasno nebo skoro jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno s 26 až 29 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
1: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaspí.
2: Rádio Jich Cymbálka. Kiosko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Kapitola 11. Rota víceméně v rozkladu. Na Zelenou horu byl odkudci z Brna převelen nadporučík Pernica. Měl zaražený postup pro opakované opilství a jeho nadřízení zkonstatovali, že není způsobilý vychovávat vojny u bojových jednotek. Pernicovi toto rozhodnutí přišlo poměrně vhod, neboť se mohl opít nejprve ze žalu a potom ještě uspořádal pitku na rozloučenou. Když konečně trochu vystřízlivěl, zbalil si svoje propriety a odjel na nové působiště. Ten, který se za tím účelem vybral, se náramně vyvedl. Babí léto jakoby naráz chtěl vynahradit předchozí sichravé dny a slunce hřálo jako uprostřed července. Nadporučík Pernica jakoliv si umínil, že na nového velitele učiní ten nejlepší dojem, pocítil již na nádraží v dvorcích ukrutnou žížeň. Jedno pivo mě neporazí, zahučel optimisticky a zamířil do restaurace. Nutno přiznat, že měl naprostou pravdu. Po jednom pivě byl skutečně docela fit, jak duševně, tak i fyzicky. Horší to bylo po 25. půl litru, zejména když si k tomu dal ještě 10 rumů a 2 kmínky. Fantastický! Zablekotal a stáhl ze stolu ubrus. Jsi pracující, já jsem pracující, víš, co nám může každej políbit? Vím, odvěděl Ostinský, ale ty už zaplať a koukej vypadnout. Pernica s tímhle řešením ku podivu souhlasil. Pokynul přátelsky Hostinskému, vyčúral se na telegrafní sloup a vrávoravým krokem se vydal po silnici kroutící se vzhůru na zámek. Komadiv, geroj, geroj, čapájev, on se v rýmě a v pěredí, hulákal a krok za krokem neohroženě postupoval k vytčenému cíli. Jenomže bylo úmorné vedro a asfalt na silnici byl měkký a místy úplně rozteklý. Nadporučík jen stěží zvedal nohy z té husté černé kaše a usilovný pochod o záhy přestal bavit. Dospíval Čapajeva! A několikrát moudně říl a pak prohlásil, že štěstí jen muška zlatá, život si za hovno. Poté zagaloval, svalil se na silnici a usnul. Bohužel na místě nepříliš frekventovaném. Tak se stalo, že zde zůstal delší dobu nepovšimnut. Nehledě na to, že na podzimní počasí není spolehnutí. Sluneční paprsky ztratily záhy svou intenzitu a rozteklý asfalt, němž nadporučík spokojeně chrupal, začal nemilosrdně tuhnout. Pernica, aniž by to tušil, odsytnul se v strašlivém vězení. Když po nějaké době naléhavě zatroubilo auto, které se napříč ležící postavě marně snažilo vyhnout, nadporučík se probudil. Zamžikal nechápavě očima, pokoušel se zvednout, ale marně. Zacukal sebou, lež bezvýsledně. Pevně sevřen stuhlou masou asfaltu, nemohl učinit jediný kloudný pohyb. Pomoc! Pomoc! Z troubícího auta vyskočil šofér. Když zjistil, v jakém stavu se Pernica nachází, zálekal na závozníka. Pojď sem, Franto! Tady leží nějaký lampasák a nemůže se jenout? Kao kopy do prdele, ať se zvalí do příkopu. Pro koho volovinu si se nebudu vylezat z vozu. To nepomůže, tvrdil šofér. On je přilepený k silnici jako moucha k mucholapce. Tohle začalo závozníka zajímat. Vystoupil z auta a začal se nešťastnému Pernicovi posmívat. Soudruže! Naříkal důstojník. Udělejte něco, ale rychle. Mně se chce na velkou stranu. Jo, kamaráde, usměl se závozník, to si asi budeš se posrat. Tady je každá rada drahá. Co kdybychom ho vytáhli lanem, navrhoval šofér. Možná, že jo, možná, že ne, pokrčil ramený závozník. Ale já s tím nechci mít nic společného. Když se to povede, tak z toho stejně nic nemáš. A když toho bejka předrneš vejpůl, tak nám přišel atentát na příslušníka ozbrojených sil. To je pravda, řekl šofér, nedá se nic dělat. Soudruzi, si myslíte, nenecháte zahynout? Neboj se, uklidňovalo závozník. Pomoc přijde dřív, než se naděješ. A taky přišla. O postižném důstojníkovi se dozvěděl sám veliký Terasky a okamžitě spěchal k místu incidentu. Co to má vrát, půlžík Bernica? Ohlásil se přilepený nešťastník. Bohužel se nemohu poslat do pozoru. Terasky se na něho opovržlivě podíval a pak podezíravě nasál do nozder vzduch. Vy jste se poslali, Bernica! Vybuchl zlostně. Bože můj! Také dvostojníky mi sudrou já posílají! Co to máme? Nemohu si vyhledat latrinový výkoš? Terasky mávl rukou. Ty chlapi vás vykopou krompáčom a rozbitou silnicu dostanete předpísanou k náhradě. Načež se otočil na podpadku a s výrazem nejhlubšího pohrdání opustil důstojníka, který ztratil jeho veškeré sympatie. Když o několik hodin později namítl kapitán Ořech, že nebylo zcela vhodné, aby vyprošťovali potupeného nadporučíka prostí vojni, už klíbl se Terasky a pravil. Kdyby nebyl posratý, vykopal by som ho sám a vy, Orech, s ostatními důstojníkmi byste ho oslobozovali ještě teraz. Po příchodu vojínů z pracoviště bylo plánováno vojenské zaměstnání skládající se z bojového výcviku, teoretické přípravy nebo politického školení. Už je to tady, zlobil se Kunte, buzerace začíná. Vypadá ten Bernica docela sympaticky, uvažoval Kutík, ale tohle se mu dvakrát nepovedlo. Ale přesto se na PVSku šlo. Vojíni stáli ještě trochu reptajíce, usedli na židla a čekali. Po chvíli stoupil nadporučík Pernica. Četař Mařek mu podal hlášení a nadporučík se pohodlně rozvalil za stolem. Za jeho zády se černala tabule, na níž měl malovat dráhu střely, jakož i jiná balistická kouzla, která nestřílejícím pětipákům nikdy v plné míře nedošla. Pernica se rozhlédl po svých podřízených a pravil. Budu k vám mluvit jako váš otec. Měl bych vás poučit o technice střelby, ale takové vzdělání je vám na draka. Bez tak nikdy střílet nebudete. Není ovšem pouze technika střelby, ale také například technika pohlavního styku. Vy sice nebudete střílet, avšak budete často souložit a proto si tento problém můžeme náležitě objasnit. Co si budeme povídat? Každý to s ženskou dělá jinak a desátník Marhula, původem z Valašských Klobouk, ovládal 94 způsoby. Doufám, že vy se od nějakého Valacha nedáte zahambit a předáte soudruhům své zkušenosti, které může každý z vás v budoucnu upotřebit. Tolik jako vod a nyní vyhlašuji diskuzi. Poručík Troník byl nespokojen. Zdálo se mu, že nadporučík Pernica je pro rotu ještě větší pohromou, nežli byl nešťastný nadporučík Mazurek. Odpustil by mu, i když nerad, nadměrné pití, ale za to vůbec nesnášel jeho osobité proslovy, z níž nahony čpěla buržoazní morálka a nebojíme se to říci i notná zhovadilost. Stále silný nabýval poručík Troník dojem, že velitel táborské roty patří do psychiatrické léčebny a že by ho tam nepovažovali za právě lehký případ. Přesto se politruk rozhodl, že nadporučíkovi domluví. Také se o to pokusil a počal apelovat na Pernicu v malorolnický původ. Jenže nadporučík Troníkovu kritiku rázně odmítl. Koukej, Pepíku, řekl mu, ty seš u těch parchantů už 2 roky a do náruče pracujícího lidu si je nedokopal. Dokonce si je nenaučil ani správně kakat. Pro nikoho se zdálo, že opustil tuto planetu. Kakat. Ano, kakat. Jestli tomu nevěříš, pojď se podívat. Přesvědčíš se na vlastní oči. A vedl dosud nezcela soustředěného troníka k nízkému stavení, v němž byly umístěny vojenské záchody. Byly to takzvané turecké záchody. Chyběla klozetová mísa a nad dírou zející do země byly pouze 2 porcelánové šlapky, na něž si měl stoupnout tvojím dříve, než se rozhodl k vykonání velké potřeby. Turecké záchody se netěšily velké oblibě a proto byly používány pouze sporadicky. Důstojníci měli toalety v bytovce a mužstvo se snažilo vydržet až na pracoviště, kde byly vybudovány záchody ve středoevropském stylu. Přesto se občas stalo, že potřeba se hlásila příliš naléhavě a tak bylo nutné vzít za vděk nenáviděnou tureckou specialitou. Nyní měl poručík Trník příležitost se přesvědčit, že někdo z vojínu opravdu zcela nezvládl úkon nutný hladkému průběhu akce a toaletu značně znečistil. Tady to vidíš, řekl poručík Pernica. Tohle je výsledek tvýho školení, ale já je kakat naučím. Odpoledne si nadporučík Pernica nechal nastoupit rotu na nádvoří a zahlaholil. Soudruzi, zjistil jsem, že někteří z vás nedovedou správně kakat. To je veliká chyba, neboť bez některých věcí se člověk obejde, ale bez kakání nikoliv. Je tedy třeba zjednat nápravu. Nyní po četách v zástup za mnou. Vykročil k záchodu a šokovaní vojáci za ním. Museli projít kolem znečištěného místa a Pernica dbal přísně na to, aby rozkaz vpravohled byl dodržen. Učitel Ampoš to nevydržel a pozvracel si za pochodu košily. Vy jste fajnovka, soudruhu, rozlobil se na něho nadporučík. Představte si, že na frontě létají do vzduchu střeva a jiné lidské vnitřnosti. To jste voják, když vás obyčejné hovno uvede do extáze. Abyste svou chybu napravil, chopte se hadice a uveďte záchod do normálního stavu. Učitel Ampoš se zatvářil, jako když mu uškrtili tatínka, ale pak s největším sebezapřením rozkaz splnil. Nyní se rozestavte kolem záchodu tak, abyste všichni viděli, přikázal Pernica. Malí dopředu, velcí dozadu, provedu instruktáž. Poté nadporučík stoupil na šlapky tureckého záchodu. Toto je základní postoj, z něhož je zapotřebí vyjít. Nyní pozor, nejprve sejmu opasek a pověsím si ho kolem krku. Takhle, potom sundám kalhoty. K všeobecnému veselí si Pernica spustil kalhoty až ke kolenům. Učiním dřep a v této pozici se vykakám. Nyní tento úkol předvést nemohu, neboť kakám pouze ráno, krátce po snídani. Když se vykakám, očistím se, papír hodím do díry a spláchnu. Obléknu kalhoty a odejdu do umyvárny, kde si umyji ruce. Takto, soudruzi, kaká civilizovaný člověk a tak budete kakat i vy. Nyní si vše zopakujeme. Jak voják správně kaká, předvede vám vojnovata. Soudruho nadporučíku skuhral kulak. Já to nemám zapotřebí, já kakám až na stavbě. Neodmlouvat, zařval nadporučík a předvést. Toho dne měla rota o pracovní náplň postaráno.

0: Jak to dopadlo v tým Kinestaru? V pátek jsem se před koncem šichty stavil u Jaruny v kanclu a zoptal jsem se, jestli teda platí to kino. Tuže zas se zatvářila tak jak kuři řiď a vykrucala se, ale jak jsem se zeptal ještě čtyřikrát, konečně z ní vylezlo, že teda já. Tým babám to asi robí dobře, když je člověk musí přemlouvat. No ale oddychnul jsem si, bo už jsem měl kupený ten lístek aj pro ňu a koho včil narychlo zháňat. No ní? Tuž jsme se domluvili čtvrt hodiny před začátkem u vchodu. Večer jsem šel brzo spať, bo v bedni nebylo nic, co by za to stalo, a na sobotu jsem chtěl být čiperný. Dopoledne jsem poklidil chlívek, bo jsem doufal, že po kině se stavíme u mě pokecať o filmě nebo tak. Zkontroloval jsem ledničku a našel jsem akurát 2 centiaky nedopité meruňky a cosi průhledného v plastové flaše, co smrdělo jak slivka a chutnalo jak francouzka s mydlem. Tuž nic moc. Radši jsem zašel do Alberta, abych zrobil případný dojem, prasknul jsem se přes šrajtoflu a koupil jsem kalvados. Sice to nemusím, ale Jaruně to určitě bude chutnať a jak bude na mléta, tuž možná aj ten striptiz bude. Chtěl jsem si koupit cosik na oběd, ale vzpomněl jsem si, že jsem mamě minulou sobotu slíbil přijít na oběd další týden. Z domu jsem jí zavolal, jestli to platí. Byla v šoku a 3x se přeptala, jestli potřebuju chechtaky nebo co, že volám. Nakonec mi uvěřila, že se chcu fakt enem najest. Tuž jsem k ním zašel, pokecali jsme tak jak vždycky a mama naraz pravila, co má koupit hrantům od segry za vysvědčení, co mají v pondělí. Tuž pozor, zablikalo mi v pale. Jaké vysvědčení v pondělí? Jasně si pamatuju, že jsem kupoval lístky na sobotu 30. a vím, že vysvědčení se dává poslední den v lednu, bo haranti vždycky otravuju, že chcu odměnu a tahají mi z peněženky drobné. Tuž vysvědčení muselo být v pátek, ní? Byl jsem z toho tak nervózní, že ani nevím, co jsem to zežral a hned jsem letěl se podívat dom na ty lístky. A do řiti. Ten pajtaž hlupý mi je prodal na nedělu. Kura, jak já to vysvětlím Jaruně? Ta bude nasraná jak ve Venuši na hajzlu. A tež já. Jak jsem mi to zavolal, čtvrt hodiny mi řvala do tydlifona, jak jsem jí zgýchal víkend a že v nedělu už cosik má a že s tím počítala na sobotu. Ještě, že jsem měl tydlifon dal od ucha a před sebou noviny, bo by jsem asi ohluchnul a aj by mě nasrala. Jak se nadechovala k dalším kecům, slíbil jsem jí honem, že ju předtím vemu na kafe, tu jsem ju nakonec přemluvil. Večer volal Peťa, co jsme spolu honili babi na průmce a sem tam zajdeme na pivo, jestli bych večer nezašel na jedno. Tuž přece se nenavalím den před takou důležitou akciu. Přemluval mi, ale naštěstí toho nechal chvíli před tím, než by se mu to slíbil. Večer jsem si dal před bednu jakési zbytky z ledničky a chtěl jsem se dívat na tu verichiádu. Ale nova to jaksi zdupala, bo to bylo horší než smrad ze spalených nechtů, tuž jsem u toho zalomil. V Carrefouru jsem se potlukal o hodinu spíš, bo jsem byl nervózní z toho, že budu po dlouhé době kajsik sám z babu. Stavil jsem se v Elektru mrknout se na ty DVD, jestli tam zas nebude jakési zlevněné, jak při té akcii po novém roce. Jak tam tak bludím a očumuju ty pekelné stroje, zahlídnul jsem u kteréhosi k regalu Jarunu. Asi byla tež nervózní, tuž to vypadalo slibně. Vzpomněl jsem si, že se mi slíbil to kafe. Tuž jak ní valím, lapnuju za pazoru a tahnuju k automatu, bo jsem se chtěl pochlubit, že už s tím umím. Možná se mi to enem zdálo, ale zase tvářila jak kuři řič. Tuž počátek nic moc. Pomalu jsme přešli ku Kinestaru a ona ani slovo. U bufíka se na chvíli zastavila, jak by na co si čekala, potom enem pokrčila ramenami a zas ten gzicht. Pomalu jsem si začínal zvykat. Ve vnitřku jsme lapli na řitě a Jaruna začala jak hladový sup ohlížať okolí. Jak viděla kterého si s kelímkem, začala divně přežvikovat. Za chvíli mi to zecvaklo v pale. Borák má asi žízeň a myslí si, že budeme jak u suchanku. Přece do ní nepolejí ty sladké sračky. Tu jsem zalovil v bundě a vytasil 2 plechovky. Ale žádná ambrozia, ale radky. Ať mě žeru. Jak jsem tu plechovku otvíral, nedošlo mi, že jsem sebou dosčil, bo ten pivson byl natlakovaný jak nadržený hroch a ohodil Jaruně komplet cukňu. Přeplak zicht na kuři řiť pernament.
1: Chtěl jsem jí ze solidarity dát svoju plechovku, ale syčela tak, že se lidi dívali pod nohy a hledali hady. Konečně začnul film. Chtěl jsem se trochu přituliť, bo mi tak fajně voněla, ale trochu jsem se bál toho jejího gzichtu a ľuďam vadilo, že zas syčí. Tak jsem se soustředil na film a sem tam se po ní bajočkem mrknul. Naraz vidím, jak se tak fajně usmívá, tu jsem mě váhal a zas jsem se k ní nalepil jak splůvka na kachličky. Zaléhlo mi v uchu, jak mi tam zasyčela jak tlakač před vybuchem. Odtáhnu se, čumím na film a za chvíli zas ona rozesmatý kzicht jak slunečnica. Tuž kdo se má v těch babách vyznať? Poté mi to ale došlo. Ona se tak tlemila vždycky jenem ve chvílách, jak byl na té bílé hadře vepředu ten mladý kotek. Celý zbytek filma jsem ju sledoval a měl jsem strach, že nakonec aj bude. To utrpení nakonec skončilo. Než by se mi to nelíbilo, film to byl fajný a i paru fajných keců tam bylo a nařekl jsem se jak kuň v hořícím seníku, ale na guvno bylo, že tam hrál ten mladý gist, bo Jaruna se asi zamilovala. Poslední šajbu jsem umístil po titulkách, jak jsem ji pravil. Ty Jaruno, poslouchej, co blbneš, teď by to mohlo být tvoje děcko. Už ani nesyčela, enem pravila, že jsem debil, co nikdy nepochopí Robu a že už mě nechce nikdy vidět. Tu, že bych chtěla změnit robotu?

jak jsem se zeznámil s Jarinem. V nedělu jsem byl domluvený s tím sousedem od Popelaku a jeho známým z DVD půjčovny, že zajdeme na jedno. Chtěl jsem se s ním tež zkamaradit, bo taká známošce hodí. Díval jsem se v tým Dakartě, kolik stojí nové filmy na DVDčkách a je to všecko drahé jak byk. Tuž či jsem vůl, abych dal za 4 placaté kolca z umělé hmoty, tak jak za celý ten pekelný stroj? Soused slíbil, že mu řekne o těch filmách, no a já na oplatku mu zaplatím paru škopku. Ve 3 jsem čekal v Jindřišce. Přišli oba a soused nás hned zeznámil. A jsme si všecky 3 potykali, tuž přeci se upívaně budeme vykať. Hned z kraja jsem řeknul na rovinu, že utratu platím já. Bo cestu do Jindry jsem se stavil v bankomatu, no a tež se musím revanžovat za ty zadara půjčené filmy. Tu jsme se hned domluvili, že se za ním stavím v pondělí po šichtě. Potom jsem se pochlupil svým novým strojem, bo jsem z něho furt nadšený jak Remek ze skafandru. Jak jsem pravil značku, Jarek, ten z půjčovny, se tak jaksik zatvářil a zoptal se, kolik ten zázrak stal. Tu jsem mu řekl, že necelé 2 litry. A on se enem uchechtnul a že prý za 2 litry má doma ten nejmenší reprak k té svojí zestavě. Tuž to mě trochu dožralo, že se tak chválí, ale polknul jsem to, bo jsem chtěl ty filmy a ještě jsem mu řekl, že k tému mojemu byly repraky v ceně. Na to neřekl nic a enem se tak blbě ščuřil na Marcela, to je sused. Tuž začal jsem si připadat jak hňup a radši jsem objednal k tým pivám po fernetu, bo jak známo, fernet zbližuje. Chvíli jsme kecali jenem tak všeobecně, co kdo robí a co doma. A jaký vůl je ten Staník, jak ani neví, od koho má chechtaky na kvartir. Potom jsme probrali celou tu našu Ostravěnku. Marcel vzpomněl a zanadával, že se místo Uanu stavě další Kaufland, bo jezdí za rodinu do Beskyt a místo pořádného autobusáku budeme mít jenem jednu zastávku. Tu jsme ho uklidňovali, že jak bude čekat na karosu, může se povozit na vůzkách z Kaufu. Jarin ten je ze Zabřeha. Ten zas nadával na shopping park, bo jak byl zvyklý vystoupit z lokalky, přejít mezi Obi a Ikeu a už vesele nakupovat v Hypernově, tuž mu to tam hňupy zastavěli a donakupoval, bo celé se mu to obcházat nechce. My jsou ty obchody celkem šuma fuk, ale teď jsem si s nimi ponadával, abych zapadnul do kolektivu. Po 4. škopku a nevím kolika tým fernetu přišla řeď na Roby. Bo jsou oba ženati. Tu jsem potom byl rád, že žiju sám. Ne, že by Robka doma nebyla sem tam fajna, ale tchyňu jako bonus. Tuž to radši Luško z kaštanu. Marcel si postěžoval, že ta jeho megera, kterou si bral před 20 rokami a važila 50 kilo aj s butami a kufrem, co si přitáhla od mamy, se po 2 dětskách změnila v chodící kulu, co doma akorát sedí, žere a piskuje ho, jak se trochu opozdí z roboty, či jak sem tam přijde z knajpy trochu nalamany. Tuž už je mi jasné, od čeho má ty monokle, které jsem mu už paru razy viděl na gzichtě, jak jsem ho potkal ve vytahu. Na to Jarin kontroval, že to nic není, že by radši měl doma takou kysňu, než tu svoju žarlivou symetriku, která ho chodí nenapadná jak ožralé jeptiška, kontrolovat do roboty, schovává se za regalami s DVDčkami a sleduje, jestli Jarin nelaškuje se zákaznicami. Po také nepříjemné rozpravě jsme museli spláchnout chuť v pisku čím si chutným. Tuž jsme kopli další v hernet. Kolem 11. jsme se rozešli svorně jak bratři v triku, bo ti 2 jsou fakt fajní synci, jaké jsem dlouho nepotkal. Jarin ještě chtěl zajít na čapkárnu zaplavať, ale po 5 minutách jsme mu vysvětlili, že už tam bude zavřené a venkovní bazén bude v také kose asi zamrzlý. Cestu k baraku jsme si s Marcelem paru razy zařvali, ať žije DVD, a z dálky Jarin odpovídal, živio, živio. Ale jak kolem nás 2x projeli Benga v bylozeleným taxiku, nechali jsme toho. Ráno jsem zjistil, že mě těch paru na odpoledně slíbených filmů stalo přes 600. Tuž nevím, jestli by půjčovné nebylo lacnější.

Pondělní dividy maraton. V pondělí po šichtě jsem zašel do té půjčovny a na podruhé poznal Jarina. Kura čemu v knajpě vypadá každý jinak, jak ve skutečnosti. Robil jsem na něho gzichty, jak přikuřený šimpanz, tuž mě hned poznal a že prý má pro mě připravený super vyběr. Potom na mě ještě zamrkal a přisunul ku mně dividičko v růžovém obale, ať prý si to vychutnám. Hned mi to nedocvaklo, tuž jsem zbalil tu kupu, domluvil jsem se s ním, kdy zas bude mět šichtu a valil jsem dom. Cestu jsem uvažoval, jestli má cenu jakýsi k tydli fon si pořizovat, bo mi stejnak nikdo nevolá. Ale na druhou stranu, ten foťák mě láká, bo na hlučině se vždycky najde jakási grobka na hůře bez. Jak jsem potom v Albertu kupoval žeradlo k tým filmům, smažené kobzole, oříšky, slané tyčky, pivo, hransle, tu jsem zas čuměl, do čím volá. Doma jsem lapnul před svoju drahou oravu, natáhal všecko žradlo, co jsem koupil do obyvačky, abych nemusel odskakovat od filmu. Zalovil mezi tu hromadu a vytáhnul jednu tu stříbrnou placku. Nacpal jsem ju tému pekelnému stroju do chřtanu, vyrval pevnou linku ze zdi, bo co jak by si segra nebo mama vzpomněli, že to si potřebuju, a začal svůj filmový maraton. Vybral jsem dobře. První film byl válečný. To možu. Tenka červená linia. Tuž dobré jak cip. Samopaly střílali po celé obyvačce, bo jsem temu pořádně přikuřil. Ludě řvali zleva doprava, ze zadu dopředu, bo jsem si ty bedinky roztáhl po kvartiře přesně, jak to bylo nakreslené v tým letáku. Jak zabili posledního Vojcla a jeli titulky, protáhnul jsem se, zašel se vysrať, sklepal drobky od žradla ze sedačky a vrazil tam druhý film Deník jakési k babi. Tam už toho střílania moc nebylo. No spíš tam nebylo žádné. Ale aspoň jsem si paru razy dokola pustil scénu, jak fajná robka v krátké sukni jede dolů po hasičské tyči, a tež jsem si vyzkoušel ten bzum a přiblížil jsem si na maximum to její triko s vystřihem. No při největším zvětšení už to byly spíš čtverce než kolca. Film celkem sranda. Akurát, že jsem paru razy nestačil přečítat, co tam kecali, bo to bylo enem s titulkami a valilo to, jak když jsem raz zežral zgysaný jogurt. Další film v dupě, stůl prázdný, tu jsem si dal pauzu, hodil hransle do friťáka, otevřel další pivo a vybral třetí film, Kill Bill. Tuž přiznám se, že to jsem si paru razy vracal. Bo jak jsem zežral půl kila hransli a zapil to pivem, tu jsem měl paru minutových vypadků, a zdalo se mi divné, že v jedné scéně je robka s mečem a banda ťamanu a v další scéně je stejná roba, špinavá jak řezník od Gebauera a ťamani leža na zemi jak pucle. Tuž řežba dobrá. Ale skončilo to jaksi divně, bo hlavní záporný hrdina přežil. Po tým třetím filmu jsem vyskočil, nabuzený tu robku v těch žluto-červených hadrách a chtěl jsem se tež trošku rozcvičit. Řekl jsem si, že si dám 50 kliků. Prvních 5 mi šlo celkem fajně, ale jak jsem se při 6. dotknul piskem země, asi jsem to nezvládnul. Bo si pamatuju, jak mě zbudila kosa od země a hodiny ukazovaly o hodinu a půl pozdější. Rozlamaně jsem stanul a chvíli uvažoval, jestli tam mám dát další film nebo jíst do lůžka chrnět. Tuž ale přece to nevzdám. Však je deprem jedna a já jsem vyspaný, no ni? Nakonec jsem se přemluvil a hrabnul po troje. Nutož nevím, jestli to byl záměr režiséra, bo tam bylo paru scén, kdy tam kdosik byl a za chvíli už ní. A nebo kdosik kajsik jel a naraz už tam byl. A nebo, že by jsem sem tam zdřimnul? Není možné, bo na stopro vím, že tam byla blonská, ta Helena Baník, která vypadala jak Milena. No vlastně akurát ty vlasy. Po třetí hodině už mě to čím dál víc lákalo do lůžka, ale ta halda neprohlednutých filmů se zdála větší a větší. A sem tam se mi zdálo, že se aj hýbe. Tu jsem tam zkusil dát to tajemné růžové kolco. No ale vyklubalo se z toho porno. Ten vůl Jarin. Tuž ale co s pornem ve 3 ráno, jak je člověk sám doma jak Kevin. Tuž jsem aspoň chvíli čučel ze studijních důvodů. By mě zajímalo,
Jestli ty herce tam vybírají schválně s takými štanglami, aby nasrali obyčejné smrtelníky. No ale docela mě sralo, že tam nebyl taky ten suchý dubbing, co býval na prvních pornokazetách, co jsem kupoval kdysi na burze za haldu v Hrabůvce, jak mi ještě fungovalo video. V půl páté mě zbudil trojhlasý řev, jak by zabíjali stado vepřu. Bo jsem asi čelem, co jsem měl chvíli opřené na stole, zavadil o hlasitost. Honem jsem hrabnul po ovladaču a ukončil to trápení těch třích blonsek s těmi šesti chacharami. Jestli to slyšela susedka od vedle, však vytěkera, co s ní pravidelně jezdím vytahem, tuž to, abych radši začnul chodit pěšky, bo si bude myslet, jaký že jsem kanec. A jak by mě zalehla ve vytahu, tuž by mi ani strý zvyk s přítelem rodem nepomohli. Ráno jsem se tak doplazil na šichtu, jak kobra s berlami. Partia na mě ználecky mrkla a pri první noc s dividičkem, co? V robotě jsem se celý den posunoval jak zabržděný vagón na hlavním nádru, ale těšil jsem se dom na zbývající nadílku filmu. Cestu ze šichty jsem poslal chlapi do řiti z jejich pozvánku na paru škopku do výběru a koupil jsem si další dávku televizních žradel a valil dom. Uvelebil jsem se do vytlačené díry v gauču od včerejška, paru razy se zavrtěl, podíval se, jaké fajné titulky jsou na začátku Spidermana, a hned na to jsem ocenil aj titulky na koncu. Tuž co se robí? Okradli mě? Ten chachar Jarin mi půjčil enem placku s titulkami? Jak jsem si to pustil kusek zpátky, bylo jasno, že jsem chvíli zdřimnul. Tuž dobré, nemá cenu tělo trapiť. Chvíli spočnu, pravil jsem si. Probral jsem se kolem 11. celkem vyspany, akurát zmlacený, jak obilý jeble cepem. Oko mi padlo na stůl na ty čtyři disky a bylo jasné, že času je málo. Tuž jsem zlápil první s Bohem Lenine a celkem jsem vydržel, bo mě to bavilo, však ty Komanče si pamatuju. Jak ta mama dodychala a rozprašili ji do povětře, ani jsem nečekal, až dojedu titulky a hrabnul po kulovým blesku. Česká klasika. To se dá sledovat vždycky. Nejlepší o půl druhé ráno. Ještě, že to znám, bo těsně před začátkem stěhovací akcie jsem zas chvíli zachrápal. Potom jsem ještě kuknul na začátek Zloděja Čehosik. Celý název už si nepamatuju. Akurát vím, že tam hrála ta Angelina s tím nafuklým piskem, co by mohla žrať Tatranky na štorc. To mě moc nebavilo, ale tež to mohlo být tím, že se mi chtělo už tak chrapat, že jsem viděl dvojitě. Před odchodem na šichtu jsem se ještě chvíli prospal. Jak jsem se dostal do kanclu, si nepamatuju, což je divné, bo ten smrad z těch spocených lidí ráno v lokalce by postavil na nohy aj Lenina v mauzoleu. Voli v robotě si zas ze mě robili řiť, ale já jsem je moc nevnímal. Ještě, že necvakám v robotě na psací mašině, bo by se mi na obědě řechtali, že mám obtisknutou klaviaturu na pale. Cestu z roboty si už pamatuju celu. Ten čas v robotě bez DVD mě jakž tak dal dokupy. Doma jsem do sebe natlačil poslední film, co si ko jakýchsich koniašak a blondiate děvuše. Mohlo to být dobré, ale pokaždé, jak bylo v záběru lůžko, jsem automaticky zavřel oči, už ani nevím, jak to skončilo. K večeru jsem zdvihnul říc gauča, naházal krabičky do igelitky a s krvavýma očama valil do půjčovny za Jarinem, bo jsme tak byli domluveni. Zrovna se tam štenkroval do jakýchsi dvou fešných šestnáctek, tu jsem chvíli zdřimnul opřený o regál, vedle jakési groby, co se tam schovávala a škvíru mezi DVDčkami ho pozorovala. Jak ty rozjíhňané baby odešly, začal mi Jary nabízet jakési novinky. Poděkoval se mu a řeknul, že žádné filmy nechcou tak půl roka vidět a že mi stačí monoskop. Jak jsem šel dom, ten vůl za mnou ještě volal, že jsem to nemusel vracať, že stačilo až v pátek. Asi ho zabiju.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Dobrý večer. Vážení přátelé, mým úkolem je uspořádat s vámi jednu velmi hezkou televizní soutěž o ceny. Otázky jsme pečlivě připravovali s doktorem Janem Hucou a tak věřím, že mezi vámi... Haló, pane, prosím vás, co to tady děláte?
2: Co říkáte?
1: Co to tady děláte?
2: Tady rozprašuju trochu, jak vidíte.
1: No to já vidím, nějaká desinfekce nebo co?
2: No jaká pak desinfekce? To je přece nejsou žádný štěnice, že jo? To je lesní vůně.
1: No dobře, no. Lesní vůně, ale teďka během programu mi to tady nemůžete rozprašovat, tady probíhá program.
2: No a kdyby bych to podle vás měl dělat? Přece tady nemůže po programu, když tady nikdo nebude, že jo? Se musí dát teď, dokud jsou tady nějaký lidi, aby to ucítili ten les a ty houby a tak,
1: no. No dobře, tak si na to můžete laskavě vybrat vhodnější chvíli. A nebo to rozprašujte po stranách, vzadu, ale nemůžete na jevišti.
2: Pojďte se, pane doktore.
1: Já nejsem žádný doktor.
2: No, já jsem si to hned myslel. Pojďte se, pane soutěžní, kde a odkud to mám rozprašovat, to musím totiž já vědět. Víte, na to jsem tady já odborník, že jo? Vy jste tady odborník na soutěže a já jsem odborník na rozprašování lesní vůně. Tak si tady nebudeme vzájemně co radit.
1: Ale no, radit. Prosím vás, pochopte, že nejde o žádné radění, ale že to vaše rozprašování tady momentálně ruší.
2: No ruší, jak koho, že jo? Vás třeba ruší moje rozprašování v těch vašich soutěžích a mě třeba zase ruší ty vaše soutěže v rozprašování, že jo?
1: Člověče, jak je vidět, já se z vás snad zblázním.
2: Co říkáte?
1: Že se z vás snad zblázním.
2: No tak buďte klidnej, to se moc nezměníte. A nemyslíte si, že ta lesní vůně je tady méně důležitá než ty vaše háranky, které tady po ničem nevonějí, že jo? Ty vaše háranky bych tady já uměl dělat taky, ovšem jestli by se tady uměl odborně rozprášit lesní vůni, to teda nevím.
1: No prosím, když si tady myslíte, že to nic není, tak si to ovšem také teď můžete laskavě zkusit sám.
2: Co teď laskavě zkusit sám?
1: Já budu dělat s obecenstvem jednu televizní soutěž o ceny. Chcete-li, můžete se té soutěže zúčastnit a získáte vkusnou hezkou cenu.
2: Jo.
1: No ovšem.
2: A to bych mohl něco vyhrát u toho?
1: To samozřejmě.
2: Jo.
1: No.
2: No tak to jo, tak to...
1: No tak pojďte sem ke mně blíž, jo. Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není jednoduchá věc.
2: A to bych mohl něco vyhrát u toho?
1: Říkám, že ano, protože teď tady bude kviz.
2: No tak to jo, tak to... Kdo tady bude?
1: Co, kdo? Kviz. Neznáte kviz?
2: No kviz znám, ano. Takový malý blonďák je to,
1: ale
2: že?
1: Ne. Kviz je zkrátka hádankové soutěže.
2: Aha, já už vím.
1: No, podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se snaží co nejpřesněji odpovědět.
2: Už vím, no.
1: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body, ty se sečtou a pak dostanete nějakou cenu.
2: Ale můžu vyhrát nějakou cenu, že jo? Tak to by se zúčastnil, samozřejmě.
1: Dobře. Tak podívejte se ovšem, abyste věděli, jakým způsobem budeme soutěžit, tak vás nejdříve seznámím s otázkami, které... Co se otáčíte pořád?
2: Ne, já jen koukám, kde jsou ty ceny, víte? Co?
1: To bude nakonec po té soutěži.
2: A, nakonec, tak no. Dobrý, no, dobrá.
1: Tak začněte vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
2: Ano, ano, takže no. Já se vás něco zeptám, že jo, a
1: ano.
2: Hned můžu něco vyhrát.
1: No ne, počkejte. To je na zkoušku, abyste věděl, jak se bude soutěžit.
2: Je takhle na zkoušku.
1: Až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
2: Ano, ano, takže se něco zeptám, cokoliv, že jo, to je jedno.
1: No to je jedno, co vás zajímá, co chcete znát, tak se můžete zeptat.
2: Ano, co mě zajímá, ano. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajsce.
1: Podívejte se, prosím vás, to já přece nemohu vědět.
2: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
1: No cokoliv, cokoliv ten druhý soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
2: No.
1: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
2: No, se to zeptejte, no, teda.
1: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
2: Zanzibar?
1: Ano.
2: Ano. Tak Zanzibar tedy... A tak ho přesně, že jo, přesně, kde je Zanzibar, ano. Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady v Ústí tak ty putiky neznám, takže nevím. Nevím přesně.
3: Dejte se, prosím vás, Zanzibar není žádná putika, ale ostrov Udare salámu.
2: Ano, u jakýho salámu?
3: Udare salámu, to je město Fabrice.
2: Jo, Fabrice, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
3: Podívejte se, to nehraje žádnou roli. Otázku jste správně nezodpověděl, čili nemáte žádný bod. Ptáte se vy mě?
2: No jo, žádný bod. Tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky salámový, že jo? To se zeptat něco lehčího, že od ceny, no, ale...
3: Já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ovšem, abyste neřekl, tak vám dám jinou podobného druhu.
2: No něco, co vím, ale takovýhle
3: no,
2: divný...
3: Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
2: Kde leží Addis a kdo?
3: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
2: Jo, vím, kde leží Addis Abeba.
3: Ne, Beda. Abeba.
2: Jo, Abeba.
3: Addis Abeba.
2: Addis Abeba, no. Kde ležej? Jo.
3: Ne, kde ležej. Kde leží?
2: Jo, kde leží?
3: Kde leží, kde leží
2: Addis Abeba, kde leží, ano. Tak leží tedy? A to jsou nějaký manželé, nebo...
3: Prosím vás, přemýšlejte trochu. Addis Abeba, takové známé jméno je to.
2: To jsou známé jména, samozřejmě. Co pak tu Addis bych znal, ten Beda je mi tak trošku jako... Ne?
3: Podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba
2: no?
3: Je název města
2: no?
3: A je to hlavní město Etiopie.
2: Ano. Kdo pije?
3: Etiopie, stát, země.
2: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Že musím se to něco lehčího.
3: Tak jaké soutěžní otázky vy si představujete?
2: Já tady něco, co se dá uhodnout a něco, vy se tady pořád ptáte, tak dávejte pozor, já mám na otázku. Abyste viděli, jaký se dávají otázky, něco lehkého, co se dá hodnout.
3: Jsem zvědav, ptejte se vy.
2: A dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je. Vysí to na stěně, dělá to tyk tak, a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
3: Prosím vás. To snad ale nemyslíte vážně.
2: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
3: Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka, takové směšné otázky mi tu nemůžete dávat. Dejte jinou, ale těžší rozhodně.
2: No, že ono, těžko, jak zase neuhodnete.
3: Ale neuhodnu, to nechte na mě.
2: Tak těžkou chcete teda.
3: No všem.
2: O, jsem zvědav. Tak mě teda řekněte, co to je? Visí to na stěně, je to bílý, visí to u umývadla, utíraj se s tím ruce a píská to.
3: Píská to?
2: Píská to, ano.
3: Tak to teda nevím.
2: No tak, vidíte, chtěl jste těžkou otázku.
3: No počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
2: no.
3: Tak bych řekl, že je to ruční.
2: No, tak náhodou jste to uhodl, ručník to je, no,
3: dovolte, ale ručník přece nepíská.
2: No jo, to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký, že jo.
3: Prosím vás, podívejte se, pane, to, co vy tady dáváte, to přece nejsou ty pravé soutěžní otázky.
2: No jo, to víte, vybírat si nemůžete, jde o ceny, že jo.
3: Podívejte se, vy tohle to nikdy nemůžete pochopit. Nechcete toho raději nechat?
2: No jo, nechat a vyhrál jsem něco už,
3: ale nebudete... Zatím vyhrávám já.
2: No tak hrajem dál ještě, jo. A poslíš, nešlo by to hrát nějak jinak, nějak bez těch otázek?
3: Jak, soutěže bez otázek?
2: A jsou ještě jiný soutěže, jako třeba to, hledáme nové talenty, nebo...
3: Jo, tak vy si tady chcete zaspívat s orchestrem, nebo...
2: No tak můj obor jsou spíše básně, jestli no, by to nešlo třeba...
3: To jde také, zarecitujete báseň a je to.
2: Že zarecituju nějak...
3: Zarecitujete. Ne, já jako vy.
2: Jako vy, jako já.
3: Jako vy, ano.
2: No, takže bych nějakou...
3: A jakou báseň si vyberete, nějakou lidovou nebo klasickou záležitost?
2: Ano, nějakou záležitost, že bych třeba něco z toho Pugetu.
3: Skytice.
2: Skytice jsem
3: dělal. No jo, ale to je celá sbírka básní, takže kterou budete recitovat.
2: Takže bych řekl třeba tu, jak se jmenuje ta, Pohlednice nebo...
3: Pohlednice, co říkáte?
2: Že byste mi to napověděl, kdybych
3: náhodou... Jo, vy to neumíte.
2: Kdybych náhodou zaškobat, že byste mi...
3: Ale jinak to dovedete.

0: Zarecituju vám báseň ze sbírky Poledníci.
1: Kytice.
0: Ze sbírky Kytice. A sice Poledníci z Kytice. Poledníci od... Poledníci od...
1: Karla Jaromíra.
0: Od Karla Jaromíra. Já myslím, že to je od Erbena.
1: Karla Jaromíra Erbena.
0: Jo, od Karla Jaromíra Erbena. Poledníce.
1: U lavice dítě stálo.
0: Kde?
1: U lavice.
0: Jo, u lavice dítě stálo, splahadla mečelo.
1: Křičelo.
0: Splahadla křičelo. Splahadla křičelo. A křičelo z blahadla. Dovolíš by si ty cigáně trochu málo mečelo.
1: Mečelo.
0: V poledne v tom okamžení táta přijde z roboty.
1: Svachý zrovna.
0: Jo, nehasne. Uvaření, nehasne. Uvaření, nehasne. Haslo, uvaření. Nějaký držky nebo co zrovna.
1: Podívejte se, jak je to možné, vy to vůbec neumíte.
0: Ne, já jsem si to povedl, já chci říct tu druhou.
1: Ale kterou druhou?
0: Je tu o tom dětkovi.
1: V jakým dětkovi?
0: Jak je takhle pod vodou, ten podvodník.
1: Podvodník.
0: Ten podvodník.
1: A kdo
0: vede? Náhodou, to jenom náhodou. Vážení přátelé, já vám řeknu jinou polednicí.
1: Báseň.
0: Jinou básnicí.
1: Báseň.
0: Co?
1: Báseň.
0: Báseň. A sice báseň. Vodník je taky od Poletnice.
1: Od Erbena.
0: Je taky od Erbena. Vodník od Erbena. Na to pole nad jezerem seděl Erben.
1: Seděl vodník.
0: Seděl vodník pod Erbenem.
1: Pod večerem.
0: Pod večerem. A splná hrdla křičel.
1: Ale splná hrdla křičel, vy to ale vůbec neovládáte, jak je to možné?
0: Já jsem se učil dálkově.
1: Dálkově, prosím vás, někdo to přece nemá.
2: Dobrý den, je tady volno, prosím, pěkně.
3: No, tak co mám dělat?
2: Je to pivo.
3: Já chci ještě rumá, leváku. Třetí už ti nedám. Stejně na to nemáš. Hele, prr, povol, vystydni, sundej brejle, pokecáme, vole. Každý ví, že mám na ostrově zlatý důl. Tak mě ještě nerozčuluj.
2: Pardon, že se vám pletu do rozhovoru. Vy neradšte být zdejší?
3: Já nejsem zdejší. Já nejsem vodní kuť.
2: Vodní?
3: Vodní kuť. Já ti to řeknu takhle. Můj domov. Je širý oceán. Širý oceán.
2: Takže vy radšte být námořník.
3: Ne, trafikant, ty.
2: Námořník.
4: To byl vždycky můj sen. Dětský, nenaplněný.
3: Jo, můj taky.
4: Bejt na moři. Nechat si vítr Čech na tvé vlasech.
3: Jo, to se mi vždycky líbilo.
2: Vy jste prošel topickou bouří, že určitě?
3: Já trošku, bouchli tam kotle jednou krásně. Já byl hodně blízko.
2: Víte, ale stejně být prostě chlapákem, mít svaly, nebýt svázaný v úřednickým sáčku, být potetovaný.
3: Jo.
2: Poslouchejte, já jsem slyšel, že tetování námořníkům přináší určitý způsob ochrany. Mm-hmm. Například koukám, tamhle máte boží oko, že, který vás chrání před...
3: Ne, tohle není boží oko.
2: Ne?
3: Ne, tak vidíš, co to je, ne? Někdo myslí, že to je značka vozidla. Někdo myslí, že to je autoportrét. No, ne, je to takový, v podstatě je to boží oko, no.
2: Už to chápu.
3: Jo.
2: Poslouchejte, tohle vám pomáhá, když jste na tom moři bez těch ženských tak, takovou dobu?
3: Tohle mi nikdy nepomohlo, ale bez těch ženských je to problém. Tohle je, začne ti hrabat a tohle je první stádium.
2: Já.
3: Že vemeš verzatilku a vyrobíš si to na ruku. To je ono. A pak jsem byl na lodi s kapitánem Bezručem. A byl jsem za ním a říkám, kapitáne, jak to řešíte? Když jste takhle dlouho na moři a nemáte tam nic podobného tadyhle tomu.
2: Ale živý ho, že jo?
3: Ale živý ho, samozřejmě. No tak do ruky těžko by to bylo nějak tohle zajímavý, že jo? No a já... On říká, o tom máme v kuchyni takový učiněna. Ježko, nezlobte se na mě, ale s Číňanem, no to teda ne.
2: No to chápu.

0: teda ne, a nejsem žádný xenofobí nebo proti, já nemám nic proti Číňani, mě to jako nevadí, ale za dva měsíce jsem to přehodnotil. Tak jsem šel za starým Bezručem a říkám, tak teda jo, jo, jo to, Číňana, a on říká, dobře, a já říkám, ale zůstane to mezi náma, a on říká, ne, to bude vědět pět lidí.
1: Pět lidí.
0: Já říkám, počkej, pět lidí, kde mám to Rumár, God?
1: Rumár, rychle, Rumár.
0: A on říká, budu to vědět já, budeš to vědět ty, ten Číňan, a ty dva chlapi, co ho drží, ono se mu to moc nelíbí. Jo.
1: To chápu, chápu.
0: Kapitán Bezruč, to byl chlapák.
1: Poslouchejte, Bezruč, to mi něco říká. To bylo jeho pravé jméno, prosím?
0: Já to má nějaký Voháň Kastelče. Říkalo se mu Bezruč, protože neměl ruku. A on byl teda i bez noh a bez oč. To ale taky bez pér.
1: Taková tragédie ho potkala na té vaší lodi.
0: Tragédie, prosím si, nemel ty tragédie a koupil radši Ruma. Co bude tragédie, když nebudu mít Ruma?
1: Samozřejmě, Ruma! Na mě, samozřejmě! Jak vás tak koukám, kolikátýho máte, co?
0: Tohle je třetí.
1: Třetí?
0: Třetí.
1: No to bych teda neodhadoval. No a co ten Bezruč, jak se mu to stalo s tou rukou?
0: S rukou mu užužlala verliba.
1: Počkejte, verliba, verliba, to je přece mírumilovnej tenhle ten pták? Dravec teda, nebo co to?
0: Verlibo je savec.
1: Savec, ano.
0: Savec, verliba, no ale... Umí se pěkně rozporádit, když ji vemeš pánem přes paní Mandu. Třímetrový vlny.
1: Počkejte, jak to najdete, že jo?
0: To je vidět na míli, když se otočí.
1: Stejně vám to závidím, víte. Bejt pánem moří, mít svobodný život. Vyprávějte ještě nějakou historku.
0: Já bych mohl povídat, že jsi musel dát ještě Ruma.
1: No tak samozřejmě, tak Ruma, na mě. Tak.
0: Nějak mi začali brát čerpadla, čověče.
1: Promázdíte.
0: Nakápem si do strojku a ono to bude. Hele, to jsme třeba byli v sarkastickém moři.
1: Znám, ano.
0: Sarkastický moře, loď dlouhá jak blázen, kapitán Klos.
1: Kapitán Klos, to mi taky něco říká posledně.
0: On se jmenoval jinak, ale my mu tak říkali, on měl ruce jak polský šmelinář, tak jsme mu říkali kapitán Klos. A kapitán Klos měl na palubě manželku, čili tohle akorát, že jedna ku jedný, pěkně živý.
1: A to se oni nebál na palubě mezi samýma chlapama?
0: Jo, jedno krásný, že jsme přistáli nouzově v Maracaibu. On došel nějak něco vyřídit do přístavu a aby jsme mu ji tam jako posádka neskvaltovali, tak do ní umístil neobřitý žiletky. Víš kam, myslím.
1: Počkejte, jako přímo tam?
0: Tam i tam i tam.
1: Takže na všechny tři strany?
0: Z té holky byla najednou strašná zbraň. Taky když se vrátil, tak celá posádka pořezaný, rozumíš, všichni měli rozsunkaný jak duklu. Jenom já ne. Starý Klos se na mě tak jako dojatě pověsil a říká, starý holku, jenom ty jsi mě nesklamal.
1: Člověče, to bych do vás neřekl tohleto.
0: Já taky ne.
1: Vy jste charakter.
0: Já jsem býval svině, ale už nemám chybu, vole.
1: Co jste na to tomu Klosovi řekl?
0: Tak jsem se mohl říct, já jsem dělal jenom...
1: Rozumím, jako že jste držel bobříka mlčení, že jste nechtěl prozradit kamarády.
0: Ale ne, já měl rozeklaný jazyk jak mužovka, bobříka. Ano, tamhle lidi na tebe hulákají od lodiček. A jdou do prdela, jdou to přeplavou.
1: Moment, moment, moment. Od jakých lodiček, prosím, pěkně?
0: No, Fanda tam má půjčovnu lodiček. No, na ostrově, naproti.
2: Zlatý důl, na ostrově.
1: Tohle je ten ostrov?
0: Co?
1: Člověče, vy jste mě obelhal. Vy jste mi celou dobu zprostě lhal.
0: Já jsem lhal, ale slušně.
3: Budeme platit.
0: No, dej tedy,
3: 325 pánovi. Korunek.
1: 325 korun za tři rumy?
0: Ano.
3: Tři láhve rumu, jedno pivo. Tak zaplatím.
0: Hele, zaplať to, máš u mě na celou sezónu lodičku zadarmo. Tedy, pokud bude sezóna od prosince do února.
1: Tak to je huragán.
0: Jo.
4: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
5: Bejdalová Jiřina. Co? Já vám nerozumím. Co? Mluvíš prostáku. Když se moderní dívka vdá, těžko by asi její domácnost fungovala bez telefonu. Haló, dobrý den, to je Pramen. Prosím vás, máte mák? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte švestky? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte tvaroh? Máte, když tak to já si přijdu, děkuji, ano. Mami, prosím tebe, máš odpoledne čas?
6: Tak přijď, jo?
5: Venoušku, tady Vlasta, tak večer budeš mít čveskový knedlíky. Jedna dívka, zaměstnaná léta v meziměstské centrále, vařila druhý den po svatbě vajíčka na měko. V rozrušení zdvihla pokličku a pravila do hrnce: Halo, 3 minuty, vaříte se dál? Ale to už, jak si patří, do oblasti anekdot. Stejně jako příběh o uklízečce, která uklízejíc v jistém úřadě po malířích zvedla tam telefon a pravila: Tady dneska nikdo není, tady se dneska pracuje. No ale dejme tomu, že voláte do jiného úřadu a číslo příslušného referenta je permanentně obsazeno. Ovšem není vyloučeno, že onen referent má doma hodnou ženu a zatímco vy si rvete vlasy, on poslouchá toto. Ty, Karle, já ti volám, oni nám to uhlí nevezou. No, že nám nevezou to uhlí, víš? A říkali určitě do 11 hodin. A před chvíli byli u vomáčku a zase odjeli, tak já ti nevím, co mám dělat. No, jestli tam nemám zavolat, nebo jestli mám bejt doma, nebo jestli tam mám dojít, já ti nevím. Ty, Karlí, ale nejlepší by bylo, kdybys mohl přijít domů. Já, počkej, Karlí, teď něco jede, tak já se podívám, jestli to není to auto s tím uhlím, jo? Tak počkej, Karlí. Ty, Karle, tak to bylo auto s uhlím, no. Ale jeli ti furt pryč okolo nás, no. A jak jsem ti koukala, tak ti to bylo moc pěkný uhlí, no. Jsem na ně měla zavolat, veď? Já tě nevím. Oni by mě snad ani neslyšeli. A když to taky vezou jiným, veď, no. Ty, Karlí, a nemohl bys přijít domů? Jo. No jo, ty nemůžeš, veď, no jo. Tak když nemůžeš, to teda nepřijdeš, viď? No jo, no. Ty, Karli, počkej, teď někdo zvoní, tak já se jdu podívat, kdo to je. Tak počkej chvíli u telefonu ještě, jo? Ty, Karli, tak to byla listonožka, víš, a přinesla účet za telefon. Tak já se ti jdu zeptat, jestli to mám zaplatit hned, nebo až... Co? No, aby jsme měli na to uhlí, kdyby přijeli, víš? Co? Jo, kolik to dělá? Ježiš, a víš, že tě nevím. Tak já se jdu podívat, Karlí. Tak počkej ještě chvíli u telefonu, jo, Karlí, počkej. Ty, Karlí, 80 korun. No, a člověk neví za co, veď. No. Tak pá, Karlí, já ti zase za chvíli zavolám. Tak pá, Karlí, pá.
7: No, je to marné. Žena v domácnosti nikdy nezíská onen suverénní styl, s jakým telefonují ženy, zaměstnané v bezprostředním styku s telefonním aparátem.
6: Jo, jsou druhá lípu, prosím. Ty, hele, Franto, já tady dneska budu muset zůstat do 7, máme školení CO, tak musíš skočit pro Janíčka do školky. Cože máš? Jo, taky CO. No tak CO budeme dělat. Hele, víš co, zavolej Kloupáčkovům a Tiníčka vyzvedne Máňa, ať ho dá zatím ke Karáskovům, to má na cestě. Ty se stavíš u Karásku, vyzvedneš Jiníčka a ohřeješ mu párek. Ale Franto, jestli bude u Karásku zase víc dětí, tak dávej bacha, už si Jiníčka dlouho neviděl. Hele, kdyby nechtěl párek, tak to není Jiníček, tak tě Bůh.

0: pracovat.
1: Ano, Zoro, pojď do mě.
0: Tak jedete nebo nejedete?
1: Jím. Ne,
0: to vidím.
1: Totiž jedu, samozřejmě, já jím, jo.
0: No.
1: Já pojedu.
0: Jo.
1: Já jsem tady byl dřív, tak jsem si ještě dal, jo, spaghetti a la pomodoro, bel paese, to je sýr, ráno, chianti, rufino, stravechi, jo. No, dostanu to ve slovanském domě.
0: No, ale dostanu. Já bych s vámi strašně potřebovala mluvit, víte.
1: Tak mluvte.
2: Signorina.
1: No, ona potřebuje mluvit se mnou, ne s váma.
0: No, s váma, já
1: nevím. Bene, omluv jenom italsky.
0: Aha.
1: Signorina non mangiare.
0: Signorina non mangiare, tak signorina vi mangiare, že jo, ale vzhledem k tomu, že čas... Jsou peníze, tak nemá čas. Co to pijete? Můžu?
1: Pianti, 13 let starý.
0: Dobrý, kolik?
1: 13 let.
0: Ne, myslím kolik.
1: Jo, quanto costa?
0: Quanto costa, no.
1: 1500, myslím.
0: 1500?
1: Jo, lir tedy, lir.
0: No, vy jste se pomát.
1: Tak to.
0: Víc za to jsou dva svetry.
1: Ha, mě na špagety svetry nechutná, víte?
0: Je to možný? 1500 lir, tak on má doma výbornou traky za 11,50 a tady utrácí svetry. Bys vás aspoň to víno nevyvanulo, abyste mohl přijet domů a plýchnout na rodinu a říct, tady máte suvenýr z Nápole. Pustáky už jsou stejně z módy, jo. No, ale co já se rozčiluju, no. To je nakonec vaše věc, jo, ale já bych strašně ráda, kdybyste konečně, prosím vás, už dopapal.
1: No, ona je to práce s těma špagetami.
0: Ono je totiž o důležitou věc, víte?
1: Co pak?
0: Já jsem sledovaná. Venku.
1: No, venku?
0: Jo, já si tomu pomerať můžu? Já no. Co jsem tady, tak jim jenom ty čabajky z domova, že jo. No, tak, abych vám to... Abych vám to vysvětlila, no. Jo? Sleduje mě muž. Ital, pochopitelně, jo? Hele, já vám to ukážu. Takhle jdu já, úplně normálně, jo? Takhle, jo? Jo? A takhle jde on. Hele, takhle jde on. Jo? Takhle, jo?
1: Naschledanou.
0: No počkejte, já jsem vám to chtěla ukázat. Já to pochopitelně nemůžu ukázat tak dobře, protože...
1: Ano, já tomu rozumím.
0: Kouká po mně, jo? Jo? A proč myslíte, že po mně kouká?
1: No, pravděpodobně, aby vás nestratil z očí, když vás sleduje, jste říkala.
0: No jo, to taky, ovšem já mám strach, víte, já už nemám tu vůli jako dřív. Já nevím, čím to je, ale Italové po mně strašně jdou, jak jsou drzí, já bych skoro řekla, že Italové po mně šíl. Ježíši Kriste, to je ovšem taky krásný člověk, ten šíl. No, abych vám to teda dovyprávila, jo?
1: Jo, můžeme jít pomalu, já si novému kusíček arrivederci.
0: Jo.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: No, ještě
0: mi chtěla něco. Jo, ano, tak. Hele, první den v Neapoli, jo, jedu autobusem.
1: Jo.
0: A koukám do... Položte si ten kufr, ono to bude další. Jo? Tak, koukám do novin, jo? A vedle mě takový snědej pešák.
1: Jo.
0: A čte mi přes rameno, jo? Přes tohle. Ale ne takhle, on četkle.
1: A, no samozřejmě.
0: No. A tak já vystoupím, jdu v hotelu, že jo, a do hotelu, a on vám za mnou furt, až k mému pokoji, jo, a že prý bych chtěl jít jako se mnou, že bych si chtěl ty moje noviny v klidu dočíst. Tak já jsem nevěděla, co mám dělat, že jo, no tak jsem zavolala vrátního, jo. Ten ho vyhodil, víte, ovšem chtěl jít se mnou do pokoje, aby prý se přesvědčil, jestli je všechno v pořádku, jo? Známe to. Tak jsem zavolala hoteliéra. Ten ho poslal pryč, ovšem prohlásil, že bude bdít u mýho lůžka až do rána, abych prý se nebála, jo. Víte, já vím, o co mu šlo. Vás dobře takhle
1: chytal.
0: Ale no tak, hoca.
1: No ne, no tak když to víte, tak mi to můžete říct.
0: Tak, jo, no.
1: No hoca.
0: Maria, je to možný? No, vy holt nejste Ital, že?
1: Já hlavně pořád nevím, kdo vás sleduje, jestli ten vrátnej, nebo ten hotelier, nebo snad Mastrojány, nebo kdo.
0: Chcete se divit, ale jenom sluha z mýho hotelu.
1: No co bych se divil, to vy jste si prostě vybrala hotel plnej rozpustilců, no.
0: Tamhle je. Ne, nekoukejte se tam. To je pěkný člověk. A Má krásný zuby. Možná, že já jsem se na něj trošičku usmála, když mi pomáhal s kufrem z výtahu, jo? On si kouknul jako tak nějak, jako tá zabije, víte? A pustí se za mnou, jak plavec za sirénou. Jak náměsíčné jde za mnou přes půl Neapole. Přes půl Neapole.
1: Hele, hele, hele. Ten u toho kiosku, ten malý s těma křivejma nohama.
0: No tak s křivejma nohama, ale sluší mu, že?
1: Jo, lepší. Malej,
0: to se taky nic nedá přece.
1: Tak já neříkám, že je podměrečnej přímo, že ano? Že... Helejte, víte co? On opravdu kouká. Počkejte u těch kufrů, jo, a já to s ním vyřídím, jo?
0: Prosím vás, ale nebuďte na něj hrubý, je to ještě chlapec.
1: No jistě, že... no, já taky, tak si budem rozumět, že ano?
0: Snad se nebude hněvat. Musí pochopit, že my československé ženy nevstaneme jako jen tak z pouhého rozmaru. Ach, Neapoli, Neapoli, málem si mi popletla hlavu.
1: No, vidíte to, a je to v pořádku, já vám vemu kufříček, musíme na nádraží, aby nám to neujelo.
0: Prosím vás, a co ten chlapec, řekl jste mu?
1: Jo, ten už pádí zpátky do hotelu.
0: Maria, jak to přijal?
1: Správně, abych zapomněl, úplně mám u vás 300 lir. A přijal je ochotně, no samozřejmě.
0: Jak to, ale vršel jako...
1: Jo, počkejte, já se vám to, podívejte se, Jiřinko, vy jste se na něj usmála, když vám pomáhal s těma kuframa z liftu, víte?
0: No, usmála.
1: Usmála.
0: No, tak
1: s takovým jako příslivem, jo?
0: Ale
1: no, usmála jste se.
0: Usmála jsem se, no.
1: No, a on čekal porád ještě na tu zéra. Andiamo, signorina.
2: Co je do panny, když má co panny? Kluky vábí, dnes jen žáby ondulovaný. Zpředu, ze zadu, jsou jak z vejkladu, srdce mi měkne, jak jsou pěkné v tom svým mikádu. Proto taky přirozeně vlásenka

papil in misera. Frýzer dovede se nobl chovat, bude česat tě a ondulovat. Každej den ti dopřeje, ondula si zvoleje.

0: vejcí jen do zrzava,
1: pak je týden do zlata
0: a potom plešata. Holka, vem si frizéra.
1: Frizéra?
0: Se papil i mizéra.
1: Mizéra?

0: víc z lásky tváří v lásky.
1: Jak to dneska v módě je?
2: Poznamenejte si, tajemníku, především snížit výdaje. Oni, naši páni herci, jsou náramně důslední, když jim to přináší prospěch. Když mají v roli poznámku jí kuře, tak si myslí, že musí dostat na stůl grilované kuřátečko a hlavně teplé a čerstvé. Když mají v roli poznámku pije šampaňské, chtěli by hned nejlepší značku. Když se má ovšem někdo z nich na jevišti zastřelit, to se tedy neodbouchne. Ačkoliv by to mnohdy byla úleva pro mě i obecně.
3: Já si myslím, že to by chtělo nové talenty, nezatížené, že?
2: Jo, počkejte ještě, když jsme u toho střílení. Při včerejším představení rybníkáře Kuby pan Moutelík si zapomněl v rekvizitárně pistoli a střílel svého partnera na jevišti plnícím perem. Uděluji mu 100 korun pokuty.
3: Ano, prosím, znamenám si, vážený pan řediteli, ještě něco?
2: To bychom snad měli. Jo, co ta nová adeptka, co se u nás uchází, co je to zač?
4: Kus.
2: Já. Tak mě s ní nechtělo samotě, já si vyzkouším. Nepotřebovali bychom ovšem spíš milovníka a mám málo času.
3: Pane řediteli, když já vám něco doporučím, všema deseti.
2: No, tak sebou, hoďte, já vám věřím. Hoďte sebou.
5: Lili. Co má?
6: Lilia Tvarohová.
5: Já jsem tady.
2: Vítám vás. Vítám vás, nejsrdečněji. Můžete si klidně vzít brejna, mě to nevadí.
6: Mě to taky nevadí. Já mám totiž jen jedno.
2: Co?
6: Jedno mínus.
2: A tak. Pardon, dovolíte. Dovolíte, abych...
6: No já vám dovolím všechno.
2: Myslel jsem takhle jemně na nosánek. A podívejte se teď na mě, není to takhle hezčí?
6: No, ani bych neřekla. Víte, že takhle vypadáte mladší?
2: Lichotice, prosím. Pardon. Jo, takže vy se slečnou... Prosím jen si, podložte, poslužte si. Vy se u nás ucházíte o angažmá, že? Nože, jak pak je to s vámi? Stále svobodná?
6: Ano. Sice jsem se již několikrát mohla provdat z veliké lásky, ale on jaksi nebyl.
2: Nebyl to ten pravý?
6: Ne, dost bohatý.
2: Nože, stejčno, koho pak vy pokládáte v současné době za největšího herce či herečku?
6: No tak to je dost těžké, že? Ono je nás hodně.
2: Myslím? Mám tady o vás zprávu z ochotnického spolku o vaší umělecké činnosti. Píši tady, hrála u nás...
6: Ne, u nás jsem nehrála.
2: Tedy u nich?
6: No, u nich jsem hrála.
2: Roxanu, Julii a Biliár. Biliár nejlíp. Je divné, jak mi to vysvětlíte?
6: Biliár? No, to je na snadě. Můj otec vyráběl tága. Tágařství.
2: To je velmi zajímavé. No, tak slečno, abychom přešli přímo k věci.
6: Ano, ano, prosím, prosím.
2: Můžete mě ukázat něco ze svého repertoáru?
6: Ale velice ráda, já jsem dokonce jeden zajímavý kousek napsala.
2: Vy sama?
6: Sama. Je to o vášni. Víte, co ty myslím, ne?
2: Ano, snažím se vzpomenout. No. Tak prosím,
6: ne, já právě jsem vám chtěla říct takovou malinkou drobnost, že můj partner onemocněl. Víte,
2: no nevadí, tak to necháme na Inzi.
6: Ne. Já velice ráda obě dvě role zahraji sama. Ovšem, že je to trochu fantazie. Vaší?
2: Nesnažím se.
6: Tak jsme v lese.
2: Prosím vás.
6: No, jsme v lese. No, a tu kos šibalsky pípne. Dáme žlůva. Žlůvne. Žlův. Děda, cítíte to?
2: Co? Nevějte tomu, prosím.
4: Na lavičce u tůňky sedí kdo?
2: Vodník.
6: Tam sedím já.
2: Tak vy.
6: A jen tak v košilce.
2: Abyste se nám nenastydla.
6: Já jsem utekla z ústavu. Ale... z internátu, dívčího.
2: Ano, ano, ano.
6: Takže já jsem jenom v té košilce.
2: Ne, pro boha. Ne, já bych rád především viděl něco z vašeho.
6: Jo, tak košilku já škrtám, jo. Košilku až pak, co?
2: Nechte to, chci vidět umění.
6: Nedockavce. Já jako sedím, já na té lavičce a pode mnou takhle ze spoda klečí partnera, říká, slečno. Jste to jediný žena, kterou miluju. A já takhle sedím, neřeknu nic,
2: jo.
6: Jenom se takhle koukám
2: jo.
6: A myslím si, zase začátečník. Já mám ve výrazu toho začátečníka, víte? Já mluvím jenom očima. Chápete to? V tom je půvabtý role. Očima.
2: No, snažím se to pochopit, no ale nevím, pokračujte.
6: Tak to zase klečíte. Dvě pauzy jo. A on říká, slečno, první láska je tak báječná. A já zase takhle.
2: To je milovník, to bychom potřebovali.
6: Já zase takhle, jo, nic neříkám,
2: jo.
6: Zase mám prýma výraz a myslím si, hergot chlape, s tebou by to mohlo být pěkný. Zase jenom s očima, já furt mlčím.
2: A řekněte vy vůbec nic?
6: Ne! Furt mluví ten můj partner, víte? On je takový ukecaný. Zrovna tak, jako ty dnešní mladí kluci. Povídaj. A je. Rozuměl, víte?
2: Ona nám hodina už taky hezky pokročila a já mám dole rozdělanou Mariši. Nemohli
6: bychom tak jít trochu hopem? Jo, já bych mohla, že? Já, jak jsem vás zajisté už jste pochopil, že já mám roli postavenou, teda já říkám všechno očima, že jo? Ovšem, já nemůžu od toho krásného partnera. Ten má tuť vrchol svý role. No, on se mě desí. On takhle klečí, jo? Kouká se na mě už trošku, no, hladově, jako kokr španěl na bažan. Víte? Je takhle? A říká, slečno, rád bych pro vás udělal nějaký hrdinský čin a mlátí se to hrdí. A tamhle někde, podívejte se tamhle.
2: Co je?
6: Tam je jako hráz, víte. Tamhle jo, kde se vzal, tu se vzal.
2: Hajnej.
6: Ale nechte mě, hajnej, tam jde takovej jako chuligán, špinavej. Odporný chlap. Hrgo, to byste mohl hrát vy. To je lehká role. On jsme jenom po pomoc, víte? Tak protože to je můj partner. Rozumíte? Takhle popadne. Ty budeš svádět holky z internátu a navízet tím nezkušeným cukrátka. Vy jste se vžil, ovšem. Ale... No a teď ale ten partner, takhle znovu říká, ty budeš svádět i tu tam nezkušenou dívčinu, jo? Ty to zlovo,
2: to je jako
7: Pochvinčeš!
3: Uchrni se, tady pan ředitel, když vidí mladou holku, tak neví, co se s ním děje. Co blbnete? Ne, ne, to stačí. Člověči, co by mě, vemte papír, hoďte ho do mašiny a píšte.
6: Ale pane ředitel, to není konec ještě.
3: Ne, ne, to stačí. Píšte. Píšte, návrh smlouvy o angažmá.
6: Ježišmarja. Karle, už ty by mě, pane řidici, chcete angažovat. Jen tak?
3: Ne, vás nikdy. No jo. Vy si klidně mečte dál. No jo, ale toho vašeho partnera, milovníka, beru ho rodiny. Potřebuju Franzka. Máme ho.
6: Karle. A kvůli tomu jsem odešla. Odpočte!

tančila, s každým jančila, s každým klukem si škádlit nepřestala. V jednom měsíci všichni chasníci byli s mladou paní mámou v ústem spojení. Nejen starosta, mladý fakosta, teď už všichni byli nadšení.

0: Alfrede? Alfrede, mně se stalo něco strašného.
1: No to je strašný.
0: No tak prosím tebe, nespí. Mně se opravdu stalo něco strašného.
1: A co, žlučník zase směl záchod nebo co?
0: Ale ne, já jsem ztratila peníze.
1: Co?
0: No.
1: A kolik?
0: 200.
1: 200?
0: Já bych ti úplně brečela.
1: No. Za to si toho tak koupíme. Ty ztratíš 200 no. A jak se ti to vůbec stalo?
0: To právě nevím. Já, než jsem šla z domova, tak jsem si vyndala z portmonky peníze na nákup, rozumíš? A portmonku jsem si dala do tašky.
1: Proč do tašky?
0: No, co proč? No tak to dělám vždycky tak.
1: No pak se ovšem není
0: už. Prosím tebe, no a teď se vrátím a portmonka je fuč. To mi asi někdo z té tašky vytáh.
1: Asi.
0: Asi, no.
1: No to určitě.
0: No já to určitě, když je pryč.
1: No to určitě, protože já ti říkám pořád, že tobě jednou sundá někde v kabát a ty o tom vůbec nebudeš vědět. Protože jsi furt někde v luftě. Ty chodíš jako náměstíčná, no prosím, tady to je. Věstě jsou fuč, prosím tě, nech mě.
0: Tak už mi to nevyčítej, no. Ty, mě to mrzí víc než tebe.
1: Co? Ne. Ono tě to mrzí. Ale to se podívejme, ono jí to mrzí, takže vlastně já teď mám být dojatej, že tady nespíváš a nejodluješ, že jo, že tě to mrzí.
0: Jsem si mohla myslet.
1: Nech to prosím tě být, vem si svoje.
0: Že já, pitomá, jsem nemlčela. Nemusela jsem ti říct vůbec nic.
1: No, to bych se vám dvě stovky vrátili, víc, no.
0: A jako husa ve svý naivnosti ti všechno přiznám.
1: V čem?
0: Co v čem?
1: V naivnosti. No, no tohle ohromná naivnost. Za 200, tak já bych chtěl být naivní furt. A říkáš husa, tam ještě chybí nějaký přídavný jméno, miláčku.
0: Prosím tebe, nešil, no, tak jsem ztratila 200, no.
1: No to je ti málo, ztratila 200,
0: no. Jednou v životě ztratím portmonku a... kdybych si zlomila nohu, já tak by to snad bylo horší, ne?
1: Co by na tom bylo horšího?
0: Co?
1: No.
0: Za noha.
1: No to,
0: no to bys ovšem takhle nevyváděl,
1: víš? No proč bych taky vyváděl?
0: No samozřejmě, protože by to byla moje noha, víš?
1: Ne, no ne, ty si někde v samoobsluze zlomíš moji nohu, jaká je v tom logika, prosím tě?
0: Ty jsi ale vtipnej zase, no to je vtipný. No.
1: Kdyby si zlomila nohu, tak jednak by ti dali do sádry, to by bylo zadarmo a taky nakrátko. Jenomže když ztratíš 200, tak jsou jednou pro vždycky fuč.
0: No,
1: to je ten rozdíl mezi tou portmonkou.
0: Jako by se tobě něco takového stát nemohlo. Na tvým místě bych mluvila nejmín, na tvým místě bych radši mlčela.
1: No je, a už jsme doma, a už je to tady. Ona se ztratí portmonka, dokonce s penězma, ale ono se bude mluvit o mně. Oni se teď budou vytahovat moje chyby, že jo? No tak prosím, posluš si.
0: A ono se je snad bez chyb.
1: To já neříkám.
0: Tak.
1: Ale ono, i kdyby se bylo bez chyb, tak ono už by se na mě něco našlo, že jo? Ono už by se něco vytáhlo, prosím, ale posluš
0: si,
1: ono
0: by se nemuselo chodit
1: tak
0: daleko, že?
1: Já jsem zvědav, no prosím, například.
0: No například?
1: No například?
0: Například před týdnem se nechal v restauraci zapalovat.
1: Naštěstí tvůj.
0: Prosťáku. A před měsícem se, pokud vím, hledala občanka.
1: Občanka, ale občanka se našla, jenže 200 korun je jednou pro vždycky, včuru ti povídám.
0: Pokavaj si pamatuju, tak včera se nechal na ulici stát auták.
1: Včera, on se tam nechává tý stát furt, víš?
0: Ovšem, nezamčenej.
1: No, je. Teď kdyby ses viděla. No to je ohromný. A jakou máš fantazii. No prosím, pokračuj. Já jsem ohromně zvědavý. Já se nestačím divit, když se na tebe
0: koukám. To snad stačí, ne?
1: Co?
0: Totiž kdyby se ztratil ten auták, tak by bylo 40 000 v tahu. No a vyčítala jsem ti to. Ani slovo. Ale hlavně, že se tu kvůli mizerným dvou stovkám žve.
1: Co?
0: Žve.
1: Ono se tady žve.
0: Žve.
1: Tady se žve.
0: Jo.
1: No to je zajímavý, já jsem zatím nic takového neslyšel. Ale aby ti to nemrzelo, tak se může žvat. A kvůli mizerným dvěma stovkám říkáš?
0: No to jsem neřekla.
1: Ty jsi řekla mizerný dvě stovky.
0: Mizerný jsem neřekla.
1: Já jsem to dobře slyšel, nezapírej to.
0: Neřekla.
1: Víš, jaký to jsou dneska peníze 200? Víš, jak já se musím na 200 nadřít? Vidíš, s 200 dneska vidíš do obchodu, tak si můžeš za 200 na v jakýchkoliv velikosti. A pěkně přihlavučit se.
0: Fajn, tak aby si mi ty 200 nevyčítal, aby si o ten mamon zbytečný nepřišel. Jo, tak počkej, já ti ukážu.
1: Co chceš dělat?
0: Počkej.
1: Co chceš dělat?
0: Počkej, to budeš koukat.
1: Pojď sem, neotvírat ten nábytek, nikdo se zničí.
0: Půjdu
1: co
0: a dělat? Prodám ten starý náramek od mámy.
1: No to tě nesmí ovšem ani napadnout.
0: Jak to? To je náramek od mojí maminky.
1: To je od tvojí maminky, ale tady co by maminka řekla, že byste náramek. To... Povídám, to tě nesmí ani napadnout.
0: Vidně ho.
1: Je to sem.
0: Mně to všechno jedno. Já ho klidně střelím.
1: Prosím.
0: Klidně ho střelím.
1: Prosím. Prosím, chytrá seš na to dost.
0: Ježišmarja, kde je ten náramek?
1: Je, takže my bychom stvrdili snad i ten náramek, že jo?
0: Prosím, tohle tady,
1: no, tak mě ho ukaž. No tak mě ho ukaž. To jsem teda
0: zvědět. Protože ty máš takovýhle, Ježišmarja. Ježiši Kriste, portmonka.
1: Jaká portmonka?
0: No jaká portmonka, no. No, no. A v ní jsou ty 200, takže... Takže já jsem vlastně měla celou tu dobu tu portmonku v zásuvce, vidíš to? Vidíš to?
1: No to vidím.
0: No.
1: Takže stejně, kdyby ty máš tohle portmonku, tohle to v tomhle no, tomu, ty o tom vůbec nevíš.
0: No, takže se vlastně vůbec nic nestalo. No.
1: Co?
0: Co?
1: Co jsi to řekl?
0: Nic.
1: Že se nic nestalo?
0: No tak to...
1: A to, že místo odpočinku já mám nervy v kýblu, to je ti fuk!

0: Alfrede.
1: Ahoj, kočička.
0: Alfrede, já jsem... Mně se stalo něco strašného.
1: Co? Aha, co by se tobě asi tak mohlo stát strašného? Nechceš mě říct?
0: Ty mi budeš určitě hrozně nadávat.
1: Já? Co pak už jsem nikdy nedával? Prosím.
0: Ne, ne, budeš. Já totiž... Já...
1: Co je to? Proč pláčeš? Proč jsem, co se ti stalo? No co? No tak mi to pověz. No tak mi to prosím tě pověz. Já jsem tě přece ještě nikdy neukous nos. Nebo ukous.
0: No, já buchu.
1: No teď já nevím zase nic. Já ti nerozumím. Co jsi ztratila?
0: Že jsem ztratila portmunku i s penězma.
1: Vy tam pláčeš. Portmunku i s penězma. No, to jsi tam měla jistě pár drobných, viď? No.
0: Právě to.
1: Co? No kolik? 20?
0: 120.
1: No, prosím, 120 korun slib. Čel si dáváš peníze, no? Co se dá dělat, co se může stát každý.
0: No, ty jsi tak hodný, Alfrede, ty jsi tak hodný.
1: No proč, říkám, to se může stát každý.
0: No,
1: to bylo 200.
0: 200,
1: počkej. 200. Agresivně, anebo? No tak 200 korun, to jsou peníze, ale... Jak se říká, život dal, život vzal. Horší by bylo, kdyby si zlomila nohu.
0: Že
1: no.
0: Alfrede, mě to stejně strašně mrzí.
1: Ale takhle přece nemůžeš vyvádět na 200 korun. Když si vzpomeň, já taky nejsem, tady jsem nemohl minulej týden najít občanský průkaz. No, hledal jsem ho asi 14 dní a před týdnem jsem ztratil taky tvůj zapalovač v restauraci, vzpomeň si. Řekla jsi mi něco, no řekla jsi mi, ale já jsem, a včera, to ty ani nevíš, já ti nechal na ulici zaparkovaný vůz, ale ne to, ne tohleto.
0: Nezamčenej,
1: no víš, co by to bylo, bratru 40 tisíc, takže 200 korun proti tomu.
0: Tohle to mi neříkej.
1: Co?
0: To je ještě horší, než kdyby si mi nadával.
1: A proč bych ti nadával kvůli mizerným 200, prosím tě, víš co, už o tom nebudeme mluvit.
0: Tak dobře. Tak už o tom nebudeme mluvit.
1: No.
0: Opravdu. Já o tom musím mluvit.
1: A proč ale?
0: Co pak to nechápeš?
1: Ne, to nechápu.
0: Já jsem toho plná. Celá plná.
1: Proboha, Evičko, to je nesmysl. Říkám, nejlíp je o tom vůbec nemluvit. Jako by se nic nestalo. No.
0: Tak dobře.
1: No vidíš.
0: Ale já tě znám.
1: Jak to?
0: Ty o tom nebudeš mluvit, víš? Ale uvnitř se budeš žrát.
1: Já a že? Prosím tě, co pak jsem primitiv.
0: Seš, miláčku, seš. Jinak seš tedy ohromně velkorysej tedy. Snažíš se, ale jakmile šlo o peníze, tak jsi vždycky byl strašný primitiv. Ne, počkej, strašný.
1: Prosím, prosím, poslušně, já jsem teda primitiv, ale já už nebudu říkat vůbec nic.
0: To je to nejjednodušší. Tak když já se trápím, jo, tak ty budeš mlčet, pít a tvářit se jako vrah. Ovšem pít se nebude.
1: No prosím.
0: Ano. Když budeš mít před očima pořád ty mizerný 200, já to poznám, a já budu chodit do koupelny plakat.
1: Prosím tě, Evo, mohla bys mě říct, proč ty všecko takhle dramatizuješ?
0: Já?
1: No jistě, no kdo já? Ne. Stalo se něco, říkám, nestalo, co jsme malí děti. Pitomí 200. A ty tady takhle, víš co? Víš co? Já ti takhle ty 200 vrátím. Ty si myslí, jako že se nic nestalo, že jsi nic nestratila. Utří si slzíčky, usměj se, dej mě puzinku, no a je to. Co je?
0: Ty to děláš schválně.
1: Já? Proč?
0: Ano, ty mě chceš ponížit, abych já si to vyčítala ještě víc.
1: Ježiši.
0: Ano, chceš udělat, jaký jsi velkorysej grant, abych já tak... si připadala, jo, jako socioparazit.
1: Co mám podle tebe teda krutí brko dělat?
0: Nic. Už o to vůbec nemluvím.
1: Tak já jsem říkal, abysme... Dobře, prosím, nebudeme mluvit. Já si vezmu zase ty 200 takhle. Nejen, že nebudu nic mluvit, aby se na mě nemusela ani koukat, tak já jdu.
0: Klidně sedi. Já přece tady můžu zůstat sama všemu v tomhletom stavu. Já můžu být už furt sama. Rozumíš?
1: Prosím, promiň. Já teda nepůjdu nikam, nemusím se jít projít, sednu si tady s tebou a budeme spolu sedět. Co z toho bude mít, to všem nevím.
0: Tak jedu. Než takhle, Tak to si radši jdi.
1: Co jsem, prosím tě, zase řekl strašného?
0: Nic! Ale ten tón, jakým jsi to řekl!
1: Co? Takže já jsem neřekl nic, ale ten tón ti na to madí? Tak já ti něco povím. Já už toho mám dost! Ty ztratíš peněženku, v ní ztratíš peníze, ale já jsem zase ten špatný. Já jsem ten, který tě ponižuje a který tě ničí život, že jo?
0: To jsem si mohla myslet, že to takhle dopadne. Hlavně, že o tom nebudeme mluvit, že? Hlavně, že jsme grandi. Hlavně, že to kam jdeš?
1: Do hospody. Na pivo.
0: Jen si klidně jdi a nemusíš se už nikdy vracet. Nikdy. Já to nemůžu zůstat.
1: Nebo, Miško.
0: S tímhle.
1: Nebo, podívej se, co jsem našel.
0: Ježiš, to není.
1: Pod kostnem, ano, přeci mě leží na tvé peněženka. Moment, moment, moment, moment, moment. Jestli tam...
0: No tak, Alfred, tak. No tak.
1: Ale to je go.
0: Ale tak, to.
1: Takže ona, kdyby se bývala ztratila portmonka, tak se nestratili 200, ale 5. Takže ono se tady lhalo. Ono se mně šidilo, že jo?
0: Šidilo. Ale ten teátr, co si kolem toho nadělal.
1: Teátr já?
0: Samozřejmě. A neříkala jsem ti to? Jakmile jde o peníze, tak jsi učiněnej primitiv. Ty jeden... Primitive!

Můj táta byl slavný řezník, s dobytkem se obíral. Jeho přání vždycky bylo, bych se taky řezník stal. Dnes porazím vola hračkou, moc už jsem jich porazil. Na porážce i v hospodě, kde jsem častým hostem byl, vola mrsknu mezi oči, to je u mě jenom hec. Řízne sebou jako špalek a neřekne ani švec.

0: Beránek, nejhezčí prý kluky z Prahy, za pultem má Beránek. Jášku Stázi, to máš smůlu, můj Franta je v tržnici a jen tam jsou, to ti říkám, ty nejhezčí řezníci.
1: U muziky velmi často přijde také k porážce. Koukali by na ten élend, jak se tužím při rvačce. Sekám všechno kolem sebe, co mě přijde pod ruku. Koho chytnu za frizuru, hned mám hrsti paruku. Na mě nepřijde si žádnej, ani s hudou militér. Každýho usadím v ráně, se zrvačky jsem aranžér.

0: kartičce, ty jsi tomu včera dala. Nebo to bylo předevčírem. Není ono už vlastně dneska, zítra. Je možný. Já se zeptám. Já se to dozvím. Dáš jedna. Ahoj, Anduo, ahoj. Hele, promiň, že tě vyrušu. Je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Teď Karel se má z lázní vrátit v pátek, to už by tady od včerejška musel být. A, jo, jestli ho nemám zasklanýho, to teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. Dobře, Karel. Tak, pojď. Ty jsi vylákal Freddy!
1: Co?
0: To Karlínku!
1: Moment, co to přišel?
0: Já povídám, tady, už je tady.
1: Já myslím, že jsi říkal Freddy, tady, zavři oči,
0: dívej se, já mám pro tebe překvapení.
1: No, když já se nedívám, já nevidím.
0: No to nevadí,
1: Jaký pak mě připravila hošička si pamatí, pořád si nebohu dala mi něco.
0: Já mám nápad, Karlínku, my půjdeme na večeři.
1: Ale prosím, já něco usuchtím tady, já se malinko převlíknu, poholím se a ujám si hezky večkere k
0: tomu. Ale já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
1: Dáme si šampaňský.
0: Šampus ne. Jsem chtěla malovat. A oni povídali.
1: Proto ty jsi mě. Nic. No. Žádný játýrka. Žádný. No tohle snad není.
0: No to je nemožný.
1: Tohle snad není možný.
0: Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, já jsem zalejvala denně.
1: Ty jsi zalejvala vermutem?
0: No dovol, jak byste tam...
1: Já z toho cítím vermut.
0: Vermut.
1: Ty nechutí se vlašský salát. Tamhle přesiní voholenej kapus, co jsi tady dělala?
0: Já to uklidím, to...
1: Co je tohleto?
0: No co by to byla pánev?
1: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady
0: dělala? Já jsem
1: nechtěla
0: původně asi dělat
1: chlupatýk na dvěky. A co ty flašky tady? Co je plno flašek? Co to znamená tohle? Že komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně, a vy jsou na zálohu. Potom mi vyměníš, nakoupíš česnek, plasnice, tohleto. No tak mluv!
0: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli
1: prázdný flašky, ano, to ti tak já...
0: Ne, to byly ještě plný, Karel. To byly

0: A já ne, ne, paní ne, já bahno, bahno, bahno. Maria Myšle.
1: Jaký Myšle?
0: Žádný Myšle, ale moje šandy, zapršený šunkofleka. Co to má znamená tohleto?
2: No to já nevím, teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
0: A právě proto. Protože šunkofleky se pečou, pečou, pečou, pečou. Já ti od souru starý měla, který ti pečou ty šunkofleky. To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluvky, ty...
2: To dovolte, já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidět čárku po čárce.
0: Tady žádný čárky nevidím.
1: A když tam nejsou, když ty přijel, jsou všechny umazaný.
0: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
1: To ti klidně můžu říct.
0: To mě řekni, to mě zajímá.
1: To ti řeknu. A to ti mě
0: zajímá.
1: Tak, no, pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy.
0: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
1: Padaly takovýhle. Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelináři na zahradě umrz ten. No, jak se ho pořádně.
2: Ale prosím tebe. Foxterrier.
0: No, o co má být?
2: Je tě málo?
0: Ten můj Foxterrier, jsou tady komediánský
1: hůd. Pejzániček to byl. No a potom přišli holky.
2: Pardon, dělej si pohodličko.
0: Herbert jako v tanku. No to by se musel tady najít v tom Herbertu někde.
1: Nožičky.
0: Člověk jenom vítá, nepatří bajháci.
1: Skoro na svém místě.
0: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale tak nejde tam tady.
1: Tak, druhou nožičku.
0: Dej mi pokoj, prosím.
1: A pak... Co? Co je zase?
0: Moment. Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Už mě rozšlapal, bačkovi skoro odpustí se. Říkáš, že to byly holky.
1: Katinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majníkatá.
0: Já jsem nám zhubnul, ano. To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil vody někýla víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
1: Nejdřív zaštíhnu. A já ti toto dařeknu no, všechno. Karle, včera tady slavila Andula svátek, ať to víš.
0: Aha, takhle to. Kolik jí bylo? Taníř.
2: Povídám svátek.
0: Pardon, svátek, já už tě ani neposlím. Počkej, svátek?
1: No, svátek.
0: Svatá Anna, hladnou z rána, to se říká v červenci. A je prosinec.
1: Víš, já jsem si říkala hned od začátku, že měla narozeniny.
0: No, tak vidíš.
1: Potom přišla a Věra vošmejcová, já tam holky. Prosím vás, holkyne, já to tady mám uklízení, já to tady mám
0: uklízení. To tady ani nepovídej! Ty což, aby mě to, děti. Tohle?
1: Ty jsi nerošla.
0: Kolik já jsem ti říkala, abyš tyhle ty čísla nebrala k nám do bytu. No. Proč se tady plazím po zemi, aby se z ní dalo jíst? Proč šmejdím pořád po nábytku? Proč pořád uprašuj ty tyhle ty, aby jsem tahla tyhle ty. Jedna je rozvedená, druhá ještě není vdaná. A hlavně, když se říká, nevečer, já to ani nechtěl říct, denně číhávají u chlapeckého internátu, když vejkačkama necudí jedny a ty, já jsem to zase.
2: Ale jak se to těžko odříká, taková návštěva. Já to neumím.
0: Protože tě každý utáhne navaženou nudli.
1: No,
0: protože jsou ti tvý kamarádky milejší než já.
2: To ne.
0: Zůfaždím vstupuju a všecko. Tohle to já pitomec.
1: To ne.
0: Já vládní. Nic neužil. Jenom ty procedury. Procedury. Mě už bylo zle z toho bána. A večer, když jsem měl volno, jsem chodil akorát s docentem Kratochvílem. A pás bedna zabedněna. Jsme se rozptilovali dámu.
1: No,
0: to jsem z toho, to jsou lázně.
1: S jakou dámou?
0: Naša pobíč.
1: No jen to, tak podívej se. Co jsme si to smasli, jo? Ty jsi se po večerech rozptilovala s dámou, já jsem zase hold nestačila uklidit. No, tak ty to dáme do pořádku. Já ti pomůžu, ty se v tom vynáte.
0: Já jsem nečekal nějaký zázrak. Ale aspoň si čekáš, že najdu to půjčo. To rozumíte mi. Co je tohle to?
1: No co by to bylo? Cvíkr.
0: To já vím taky, že cvíkr. Ale čí?
1: To není tvůj?
0: Ne, já si na všechny svý věci vyšívám. Mimo to vidím, jak ostříš. A ty jsi taky do dneška nepotřebovala brýle. Či to je cvíkr?
1: Teď jsem si vzpomněla. Jak pak ne? Kde ono to bylo? Minulej, ano, minulej čtvrtek. Najednou mi zesláv zrak. Koukám.
0: Rolinko. Hele, nasad si ten cvíkr.
1: Dobře, to já odnosím pořád, proč bych...
0: Obráceně.
1: Ale vidím i tak.
0: Na se ti cvíkr. Tady mi někde.
1: Komisele.
0: Jsme připraveni, jsme přemýšlet, sednout.

0: nekoukat pod stříkem a čteme. Raz, dva, jedeme.
1: Tupy, tupy z houštiny, letí jelen z mítiny. Na jelínku pod kasada sedí sobě lesní pana. Ještě dál.
0: Ještě kousek.
1: A povídá. Tomane, Tomane, snad se ti nic nestane.
0: Takže, odpust, já tě podezřívám. Ale mohla si skoupit brýle, když tohle ti vůbec nesluší. Agáta Christie. Tohle to je konec? Ty si můžeš učit dělat pitomce na to všecko? Ty myslíš, že jsem v kuchyni, že jsem nadřezem, když jsem dal nepravilně? Že jsem tak pitomý, že nepoznám Agátu Christie od našeho klasíka milovat?
2: Tak to vidíš, jak mě slábne zraky a
0: tohle to je konec, já víc, co udělám. Já si vezmu pěkně svý věci, svůj kufr a půjdu k tatínkovi.
2: Karli, tohle to mi nemůžeš udělat.
0: Nesmí, neříkej, neříkej.
2: Já jsem teď tak bezmocná v tom, kde nemůžeš dýchat, když nevidím.
1: Ježišmarja, já už ani neslyším. Rozsviť.
0: Takže ty si z toho ještě můžeš dělat legraci, ty z tohohle všeho můžeš dělat prašku. Tak to teda ne. To teda ne. Já hlava skopová, že já jsem si nechal od maminka a od tatínky poradit, když mi říkal, abych si tě nebral.
2: Nebral, říkal, jo.
0: Ty zase nic neměli. Furt rozestavěnej bará, pak se ještě zjistil, že to byl strejčkův. A já jsem si měl vzít, tak říká tatínek, docentku Melanii Babickou.
2: Prosím tebe, ty jsi sám říkal, že si hlavně duševně nerozumíte, ona držela furt redukční dietu.
0: Co máš ležího, duševní dietu?
2: Taky špatně z
0: toho. Ona by ty diety nechala, kdyby okusila moji svíčkovou, to už nech na mě.
1: Aha, čím asi tak? Jich měla vyndavací zuby.
0: No tak tohle už je vrchol, to chce říct, že moje svíčková je tak tvrdá, že se nedá pokousat. To si neměla říkat.
1: To já jsem ale neřekla, to si řekl ty, to si řekl.
0: Já ti něco povím, ať už je to jak chce. Mě všecky ženský můžou být ukradeny.
1: Pravda.
0: I Melanie Babická mě může být ukradená. Všecky ženský, protože všecky ženský jsou stejný. Ačkoliv ne, Julinka ne.
1: Jaká Julinka?
0: Sestra Julinka ne. Sestra Julinka mývala zoubky jako krůtičky. Kombe, jako ty slepice, takový tyčkovaný, jako perličky. A vždycky mě poplácávala bahnem. Taková pane inženýre.
2: A budu povídat pane inženýre.
0: No, pane mě pořád zdroje, kdo, prosím tě.
1: Bohně.
0: Báno je báno. Pane inženýre, mě připadáte na to sousoší. Bivo je skance.
1: Zářený. Zářený, a který ho asi z nich myslela?
0: Oba.
2: Je. To je už tak nespravedlivý, protože já tady sedím, píšu celý ty dny.
1: Už to ty nepochopíš, páčná, já pracuju hlavu.
0: Nezačínej zase s tím letím, ne, já to nepochopím.
1: To nepochopím,
0: protože já nemám vzdělání.
1: Já
0: jsem celý růžkovku, já jsem taková chudý, a pak, že to nepochopím, tady to tvíš máraní. To nemůžu pochopit, to já nepochopím. Zítra večer nemůžu, protože se mi vrátí manžel, ne, to já... Zítra nemůžu, protože se mi vrátí manžel. Co to je?
1: Kdo to psal?
0: To mě právě zajímalo, kdo to psal. Buď tak na, vezmi si ty svý tlustý brejničky a podívej se.
3: Já nevím.
0: Kdo pak to asi tak psal, když je to tvoje písmo?
3: Já.
1: Ano, já. Já? Ovšem, to je vytrženo ze souvislosti, protože tam chybí začátek.
0: Ale konec! Ten udělám já sám. A raz, a dva, a deset.
1: A tři, a čtyři. A já ti jedno řeknu. A já už tohle toho všeho mám až na krk.
0: Ještě přič.
1: Jen si ty k tatínkovi. Jdi se k tatínkovi, tak.
0: Co? Ty mě posíláš tatínkovi?
1: Sama, ano.
0: Ty mě posíláš tatínkovi?
1: Ano.
0: Mimo tatínkovi?
1: Mimo tatínkovi.
0: Když víš, že už je 14 dní mimo Prahu a já nemám od týho píku klíč, to se vám někde nasazela po ulici.
1: Mě nedojmeš. Vem si svý saky. Ačkoliv tady ty nikdy nic nepatřilo. Ty jsi přišel, měl jsi akorát trenýrky, sandnerku a kružítko.
0: A co ta tatíková historická skříň?
1: Historická, jo. To si klidně můžeš vzít tu tatínkovou skříň.
0: Neurážím.
1: Protože do ní, když se kopne, tak vypadne kilo červotočů.
0: Co
1: jo? Jaký červotoč?
4: Dobrý den.
0: Moment. Co se tam dělá v té naší skříni?
4: Já tady hledám takový malej aluminiový klíček, když dovolíte.
0: Co říkáme?
4: Aluminiový klíček, vypadl mi.
0: Rýlingový klíček?
4: Hliníkovi? To taky, ale tenhle ten byl aluminiový.
0: No, počkejte, vy jste ho ztratil u nás v skříni?
4: Ne, před barákem, ale ona je tam strašná zima, tady je příjemně teplejc, naschledanou.
0: Rozumíš tomu? Co už dneska si ty lidi nedovolej, víš?
1: My bychom se tady pajdlovali s takovejma prkotinama a úplně cizí člověk, neznámý, by nám býval málem vykrat skříň.
3: To a smrkaj, kdo?

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Súhody, největší svátek v roku. Na šoha je s děvčícama, je sa radost podívat. Muziky vyhrávají, sklenky zvoní, vína v bečkách ubývá, krev sa rozohňuje. Strýc Mrňus, známý Vrták a Brbloň, mašírují přes dědinu do hospody. Byli kdysi radním. Lidé o nich říkali, že jsou jak panský koblih. Nafúklí a prázdný. Doňď a Došenku sedli si na lavku proti dveřám, aby na všeckých viděli. Hnedka si poručili čtvrtku vína, na to vtáčka Halůzkovej, potom zase čtvrtku a osmičku z prostej a už čučali jak žaba z kýšky. V tu chvílu se Došenku vrnula partia šohajů a že už měli také nakoupené, tož břeskali jak kočky v máji. Mrňu zvraštili hubu, že měli obočí až do půl nosa a zahučali.
2: Na co je? Kdo má ten řev tady počúvat?
1: Francek Pagáčů se smíkem vykříkl. Strýčku, lesti vám to vadí, tož si budete mose sednout na uši. Mrňůz jak hromem trefený zařvali.
2: Co vy, co páni? Já vám ukážu, kde je Mrňůz. A už zapakujte, či si myslíte, že jsem uši vyhrál v lutrí.
1: Strýc zapomněli, že také byli kdysi mladí. A toto bylo horší, jak pichnout do šršního hnízda. Chlapčiska se načepířili jako rocaní. To tak, zavrtat do slováckých šohajů a ještě k tomu vhody. Ledvá to jste jí zdořekli, Janek Kopálu, známý biják, zavískl, že se lampa u stropu rozhůpala a zařval.
2: Šízlový, hláše!
1: Strýc Mrňůz došli k Jankovi, chytili ho za vyšívanou košulu až kubli. Kde si u lémečka plátno zapraščalo. To byla druhá chyba, kterou strýc udělali, ale to neměli. Janek zavrzal zubama, zasakroval jak propustěný kostelník a líst strýca po hubě. Ten béklí a koza spadli pod stůl. V tem se rozletěly dveře a do šenku vletěl jak drak syn starého Mrňůsa Jura. Strýc výhaja se ze zemí a drža si škraň zaskřehotali.
2: Jurko, ten somárňa listil, vyrovnaj se s ním, snad nenecháš mlátit tatu.
1: Jura si vyhnul ruka.